0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio. Na

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Zpátečka Frýnádia.
1: Zpátečka Frýčka. 2003.
2: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Freeradiu hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Freeradia.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM. Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yeah.

0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB. 304 452 700. 304 452 700.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když žena řekne, už tě nikdy nechci vidět, hloupý muž odejde, ano, ale chytrý muž zhasne světlo a stáhne trenýrky.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: za námi Offenbach Kači, dobré ráno, 6:54 přesný čas.
1: Krajské reality, realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality CZ.
0: Tak, krásné sluníčkové úterní ranko, ze studia přeje Roman, s vámi opět až do 11. hodiny dopolední. Startuje úterní ranní vysílání Free Radia 107 FM. Chystáme muziku. Sigma a Professor Green. Rád bude taky Jazzy a Spritz. Nebo Alex Gaudino I Love Rock and Roll. Jako zpátečka. Na chvilku budeme gratulovat, mrkneme na kalendárko. Máme přehled, co přináší dnešní den. Nejenom z novinek, ale samozřejmě i z minulosti. 16. červen. Tak krásné úterý, frýčkaři.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pěkné úterý. Zveme vás dnes do divadla. Mimení divadlo Plavba za duhou má na programu divadlo Radost v 16.30.
2: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Alessandra, supposed to be 12 minut po 7. Přátelé, jedna rychlá aktuální z dopravy.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Freeradia.
0: Vyhnout se doporučím husovickému tunelu, ačkoliv jeden pruh u 6 pruhů je změný. Měli jsme tady před malou chvílí úplně uzavřený husovický tunel směrem na Královo pole. Díky tomu Židenická od Žarošické vidím Rokytova, Svatoplukova zaštosováno. Ano, v husovickém tunelu směr Královo pole dopravní nehoda. Aktuálně je to zprůjezdněno teď jedním jízdním pruhem, ta kolona se začne rozjíždět, ale nějakou chvíli to potrvá, kolony jsou tam opravdu velmi dlouhé. Další dopravní nehoda je na křížení ulic Jedovnická Žarošická, tady máme taky nahlášenou aktuálně dopravní nehodu, kdyby náhodou jste měli podrobnější informace, tak nám zavolejte, my to rozhlásíme dál. Tady máte číslo na naší dopravní linku, anebo pokud máte naši apku, tak ji použijte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
0: Jdeme gratulovat, kdo pak dneska slaví, kdo je v kalendáři. 12 802 Zbyňků najdeme v republice. Zbyněk, to je právě to jméno, které dneska slaví svůj svátek. Tak Zbyňkům všechno nejlepší.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A jdeme taky mrknout, co zajímavého přináší dnešní kalendárium, hlavně dnešní den, 16. červen. Mrkneme například do roku 1426. V rámci husitských válek spojená vojska husitů drtivě porazila křižácké vojsko svaté říše římské v bitvě v Ústí nad Labem. Mrkneme i do roku 1471. Vladislav Jagiellonský byl prohlášen českým králem. Roku 1891 v Praze se zřítil balon Kysibelka, vypuštěný během jubilejní zemské výstavy. Tříčlenná posádka přežila. Roku 1903 v Detroitu byla založena automobilka Ford Henryho Forda a ještě ve stejném roce, rok 1903, lékárník Cable Bradham uvařil svoji první láhev Pepsi-Coli. Roku 1993 parlament přijal zákon o ústavním soudu se sídlem v Brně. Roku 1994 automobilka Škoda Auto vyrobila miliontý vůz typové řady Škoda Favorit. A mrkneme do roku 1999, to český tenista Petr Korda ukončil turnajem ve Wimbledonu kariéru. Narozky slaví atlet Jan Železný, taky Adam Svatoš, známý rapér pod pseudonymem Kato, ještě kuchař, moderátor a trenér Roman Staša nebo anglický zpěvák a hudebník John Newman. Gratulujem a posíláme pozdravy.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Love Rock and Roll, Alex Gaudino, 7.30. Dobré ráno, frýčkaři a frýčkařky. Před námi zprávy, Katka prozradí nám, co je nového za chvilku. Mrkneme na silnice.
1: Pitkin!

0: grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Přeji hezké úterý. Případ údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno-Střed míří ke krajskému soudu v Brně. Státní zástupkyně Petra Lastovecká podala obžalobu na 4 lidi, včetně tehdejšího vlivného brněnského politika Otakara Bradáče. U dalších 4 podala návrh na uzavření dohody o vině a trestu. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních stran, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. V chorvatském městě Crikvenica zemřela v sobotu za zvláštních okolností Češka. Případ prověřuje tuzemské ministerstvo zahraničí. O víkendu tak v Chorvatsku zemřelo 5 Čechů. 4 oběti si vyžádala nedělní srážka katamaránu s plachetnicí. Český hokejový brankář Daniel Vladař by měl brzy prodloužit smlouvu s Philadelphia, díky níž si výrazně finančně polepší. Agentura Reuters uvedla, že 28-letý golman podepíše kontrakt na 5 nebo 6 let s ročním platem mezi 5 a 6 miliony dolarů.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
4: To vypadá s dopravou, mrkneme, přátelé. Husovický tunel zprůjezděn jedním jízdním pruhem, dávejte na to pozor. Kdo jede od Židenic, tak se obrňte trpělivostí, ještě jsou tady velmi dlouhé kolony. Koukám se, že přibyla ještě k tomu u křižovatky Bubeníčkova Svatoplukova taky další dopravní nehoda. Hlásili to asi dva uživatelé Waze, tak velmi opatrně k té plynulosti dopravy na té Svatoplukové nám to moc nepřidá. No a hodně zasekáno máme aktuálně na ulici Jedovnická, Žarošická, kdo jede na Rokitovu směrem dolů, tak tady jsou opravdu dlouhé kolony. Židenická taky, je to samozřejmě kvůli té havárce, co byla v Husovickém tunelu a úplně ho uzavřela směrem na Královo pole. Co se týče centra města Brna, tady nevidím žádné extra komplikace, klasika provoz po ránu, Zvonařka, Dornych, Křenka, Olomoucká, na ulici Úzké, Vídeňská, Poříčí, taky postojíte nějakou chvíli. Pojďme se podívat na další problémy, ještě Černopolní, tady v ulici Černopolní zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta a cyklisty, tak buďte velmi opatrní. Šťastnou cestu.
2: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
4: Jak to vidíme, meteorologové, odpolední maxima dnes kolem 4 a 25 stupňů Celsia, zítra bude 26 až 28, čtvrtek, pátek, sobota, potom přijdou tropy. Ano, hlásili jsme to dopředu, v neděli dokonce pak z teplot, z těch vysokých teplot i silné bouřky, buďte připraveni. Jinak dnes ještě během dopoledne a rána by mělo být slunečno, odpoledne se má mírně zatáhnout. V noci teploty kolem 12 stupňů.

0: Danny Blanco, Calvin Harris, I Found You, 7.40, jdeme do Brna. Chystá se tady pro vás zajímavý program, přátelé, a úplně zadarmo.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Ano, na Římském náměstí, v centru Brna, se toto léto promění v kulturní scénu pod širým nebem. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty různých hudebních žánrů, promítání filmů i doprovodný program. Všechny akce jsou zdarma a pokračovat budou až do září. Ano, městská část Brno-Střed letos poprvé připravila na takzvaném Římském náměstí pravidelný letní kulturní program. Každou středu a čtvrtek se zde budou konat koncerty nebo promítání letního kina, které má přispět k oživení této části historického centra města Brna. Kdyby vás zajímal program, tak je na facebookové skupině, jmenuje se to Římák, Věčný Římák. Mrkněte na to. Tam bude celý program. Kdyby vás tam zaujal třeba nějaký film, tak můžete vyrazit gratis na Římský náměstí, vychutnat si atmosféru letního kina. Sigala, před námi Eiffel 65, za chvilku i 666.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslážu, to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
5: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
6: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
5: Pršet nebude. Váš Bolek.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: Free Radio 107

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: slibovaná zpátečka 666 Devil, 7 hodin 57 minut, aktuální čas.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality CZ.
0: Dalšího odstartujeme skvělou muzikou, tou nejnovější, tohle je Hedegaard Arash, rád bude i Katy Perry a legenda přelom 90. a milénia. Tohle je Precioza Marvin Voices, muzika nachystaná. Koukneme opět co nového v Brně a přineseme vám i čerstvé kinonovinky s Jančou.
2: Free Radio 107 FM.

0: Chemicals, Party People, 4 minutky po 8. Aktuální čas. Pojďme omrknout, jak to vypadá s dopravou.
1: Víme, kde to housne. Doprava.
0: Čerstvé informace máme pro vás nachystané v centru Brna. Hodně husto, velmi husto. Heršpická aktuálně, tady se potýkáme s dlouhými kolonami. Jihlavská kolem ústředního hřbitova taky, jak by smet. Koukám ještě na trasu Sokolova. Dávejte pozor, Bohunická, Sokolova kolem Delta Pekáren, tady máme nahlášenou taky ohromnou kolonu. A jak vypadá centrum, koukneme se aktuálně Úzká, Křenka, Olomoucká, Táborská, Zábrdovická, díky té havárce, co byla v Husovickém tunelu, totálně zasekáno, totálně od Ostravské tady vidím, Táborská ulice, Vinohrady, Jedovnická, Žarošická, Rokitová, Svatopluková, no prostě nechce. Ne, nikdo by tudy nechtěl jet. Pokud musíte, přátelé, zvládejte, ty kolony jsou tam fakt strašný. Jezděte opatrně, hlavně, ať už nejsou žádné bouračky a kdyby cokoliv. Ozvěte se nám, k tomu slouží buď telefon, anebo naše apka. Mrkněte do obchodu. Pokud už ji máte nainstalovanou, tak na pár kliků tam můžete poslat hlasovku. Díky.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně 15 stupňů, odpolední maxima dnes podle meteorologů kolem 25.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Gagabu. Minuli 14 minut po 8. Jdeme mrknout do Brna. Free Radio. Žijeme Brnem. A jenom v Brně, ale bude krásně. Všude. Po chladnějším začátku června se do Brna vrací a okolí letní počasí. Už v úterý teploty překročí nějakých 25 stupňů Celsia a v dalších dnech budou dál narůstat. Ke konci týdne mohou překročit i tropické třicítky. O víkendu se na nejteplejších místech přiblíží i k hranici 35 stupňů Celsia. A je to tady. Já jsem koukal podrobněji na to počasí. Bude opravdu velmi teplo, velmi teplo. Pátek tady vidím jasnou oblohu a teploty až kolem 34 stupňů Celsia. Sobota tady budou ty 35, v neděli 33 stupňů Celsia a pak přijdou bouřky. V pondělí se má mírně ochladit na 27 až 29. Mírně ochladit v uvozovkách. Čeká nás nádherné počasí. Startuje tu už dnes. Školy dneska během rána a dopoledne ještě sluníčko, odpoledne přibývání oblačnosti, ale teploty budou pomalu stoupat na nějakých 25-26 stupňů.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Voices, Prezioso a Marvin, 8.30, pojďme na zprávy.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
6: Přeji pěkné ráno. Mendlova univerzita chce zpřístupnit vzdělávací kurzy seniorům z nejmenších obcí, pro které je pravidelné dojíždění za výukou obtížné. Připravila mobilní univerzitu třetího věku. Místní partneři v obcích zajistí prostor. Univerzita obstará přednášky, lektory i organizaci. Lékař z pražského armádního ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Muž se přiznal a uzavřel se státním zástupcem soudem schválenou dohodu. Přijal tak 2milionový peněžitý trest a 2letou podmínku s 5letou, tedy maximální možnou zkušební dobou. Spojené státy a Irán v noci na pondělí oznámili dosažení dohody, která by měla vést k ukončení války, jež začala koncem února americko-izraelskými údery. Digitálně už ji podepsali v neděli. Slavnostní podpis memoranda o porozumění, po němž má následovat 60-denní jednání o finální mírové dohodě, se má uskutečnit v pátek ve Švýcarsku. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pence. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Tak, jak to tady popsal kamarád na Facebooku, kvůli havárce, která byla v Husovickém tunelu, stojí celý Brno. Je to tak, přátelé. Divočárna, Gajdoška. Řekl bych, okolo Židenic, Husovic, Vinohrad bych nedoporučil vůbec teďka jezdit. Je to tam fakt hrozný. Pojďme mrknout na další komplikace. Vidím Hladíková, Olomoucká, Ostravská, Táborská. Na kolišti postojíte, jsou tady kolony. To je už jenom vlivem dopravní špičky, ale okolo Husovic a Husovického tunelu, kde ještě stále probíhá došetřování té bouračky, tak je to směrem na Královo pole. Máme tady opravdu velké kolony. Svatoplukova, rudá barva jako blázen. Táborská aktuálně zasekáno, taky na Jedovnické máme taky nahlášenou skoro u křižovatky s Bělohorskou dopravní nehodu, tak jezděte opatrně. Koukneme ještě na problémy na D2. Je to zase jezdem na Modřice na kilometru 2,5 směrem od Bratislavy na Brno. Tady v pravém pruhu se srazily dvě osobní auta, kolona má asi 5 kilometrů. Jedovnická ulice směrem z centra u zastávky MHD Bílá Hora. Tady se srazilo osobní auto s nákladňákem. A ještě Modřice, Brněnská ulice, tady boural kamion s osobním autem. Buďte velmi opatrní a šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Pomaličku nám stoupají teploty nahoru. Aktuálně venku měříme v centru Brna právě teď 16 stupňů Celsia. Odpolední maxima 24 až 26.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Není nic horšího, než naštvaná máma. A je úplně jedno, kolik je ti roků.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Bingo Players, I'm Loud. Za námi 8 hodin 39 minut. Pojďme na kino novinky. Free Radio.
1: Novinky v kinech. České mysteriózní drama s názvem Virbl je právě teď v kinech. Mezi poli ve zvlněné krajině Českého středohoří stojí rozpadající se dům. Jeho novým a jediným obyvatelem je Martin, který odešel z města, aby zde znovu našel ztracený směr. Když se však na Prahu objeví záhadná Agnes, jeho uzavřený svět se rozpadá. Jak se krajina vzpírá a prastaré nebezpečí skryté v půdě ožívá, musí Martin obnovit ztracenou paměť místa, aby zachránil Agnes, zem i sám sebe. Virbl je hypnotický příběh o síle krajiny, zapomenuté lidové moudrosti i hledání skutečného domova. V hlavních rolích David Švehlík nebo Judit Pecháček.
2: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Chase Style

0: Freebox Free Rádia. Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Free Radio 107 FM. 107 FM.
10: Are you ready to party? Yeah!
11: Here we go!

0: Yellowfish. Pizza, suši, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální suši. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
1: Free Radio. Free Radio.

0: Modo, Ein, zwei, Polizei, rok 1994, 8 hodin 55 minut, přesný čas.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A máme pro vás i pár tipů, kam vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pěkné úterý. Zveme vás dnes do divadla. Mimení divadlo Plavba za duhou má na programu divadlo Radost v 16.30.
0: A frčíme k 9. hodině, ve které vám prozradíme, co řešili strážníci městské policie Brno i státní policisté. Čeká nás hodinka krimi zpráv a k tomu skvělá muzika. Baker má trený. Rád bude taky klas dnes. A nebo Prince Ital Joe a Marky Marky United. Hity nachystaný Roman Koloděj s vámi až do 11.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Weekend Sky, pojďme omrknout dopravu.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jak to vypadá aktuálně? Přátelé, mám tady několik problémů v Brně, pojďme se na ně podívat, kudy raději nejezdit, tak to je kolem Husovického tunelu, ale chápu, někdy se prostě danou křižovatkou nebo daným místem projet musí. Další problém, Jedovnická směrem z centra u zastávky MHD Bílá Hora, tady je havárka osobáku a nákladňáku, počítejte s omezením. Ještě se jdeme podívat taky Modřice, Brněnská ulice, tady boural kamion s osobním autem, na místě jsou záchranáři. Blansko, Sušilova ulice, křižovatka s Husovou, tady se srazily dvě osobní auta a další problémy nemám nahlášené, vidím tady akorát na ulici Buzková, pozor, tady je nahlášena dopravní nehoda. Z Korkovského Buzkova, tady by měla být nějaká drobná bouračka. Koukneme na provoz. Kolem Husovic se nám to uklidnilo, akorát ještě počítejte s kolonami na Žarošické a Rokitově ulici. Samozřejmě i Svatoplukova ještě nám postává. Vidím Husovický tunel a Židenická už je průjezdná. Co se týče středu města Brna, Křenka, Olomoucká, tady vidím ještě stále kolony, podobně na Kolišti, na Milady Horákové a na Lidice. Postojíte. Tak šťastnou cestou a kdyby cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 30.

0: 0707. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Meteorologové hlásí dnes maximální odpolední teploty kolem 24 až 26 stupně Celsia. Pomaličku nám teplota stoupá nahoru, venku měříme právě teď 17 stupňů.
0: Free Radio. Hudební novinky. To,

0: Hele, milí kláse, dnes máme 13 minut po 9. a jdeme na čerstvé krimi. Pojďme mrknout za strážníky Městské policie Brno. Na telefonu je připravena paní Markéta Skřivánková.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Pěkný den vám i posluchačům Free Rádia. Strážníci vyjížděli v noci na pondělí do Žabovřesk k tramvajovému tunelu, kde se v blízkosti kolejiště pohybovala žena se psem. Přivolaní strážníci proto okamžitě odvedli do bezpečí a zajímali se, co jí sem přivedlo. 36-letá žena jim pověděla, že čeká na noční spoj a tak si tu krátí dlouhou chvíli sbíráním odpadků. Hlídka městské policie jí vysvětlila, že se pohybuje v místě, kam je vstup zakázán, a ohrozila tím nejen sebe, ale i svého psa. Zároveň strážníci museli sdělit, že tím porušila zákon o drahách a čeká jí správní řízení. Aby měla hlídka městské policie jistotu, že se odtud dostane v pořádku, doprovodila ji na nejbližší zastávku, odkud žena odjela domů. Pro dnešek to ode mě bylo vše, děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji krásný den.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Dej a Burak Jeter na Free Radio, 9 hodin 20 minut, další krimi. Pojďme se teď podívat, na co by vás chtěli upozornit brněnští kriminalisté. Pokud plánujete odjet někam na prázdniny, na dovolenku, k moři a tak dále, jak zabezpečit svůj dům. Pozor na to.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Dobré dopoledne. Ode dneška probíhá Evropský týden proti vloupání. Policejní preventisté budou během následujících dní na různých místech po celém kraji upozorňovat na rizika a radit se správným zabezpečením domů, rekreačních chat, ale i osobních vozidel. Stále se totiž ukazuje, že příležitost dělá zloděje a dobrým zabezpečením můžeme nezvaného hosta od vloupání odradit. Pro ty, co nebudou mít možnost se s policisty setkat osobně, přidávám pár základních rad už nyní. Zamíkejte vždy, když odcházíte i jen na krátkou dobu. Před odchodem nezapomeňte zkontrolovat okna. Na zahradě nenechávejte viditelně nářadí, sekačky nebo podobné věci, například i žebřík. Pokud odjíždíte na delší dobu, například na dovolenou, snažte se vždy vyvolat dojem, jako by v domě stále někdo byl. Ode mě pro dnešek vše. Přeji pěkný den a naslyšenou.
0: Děkujeme za informace. Přátelé, a pokud někam jedete, tak přejeme šťastnou cestu. Blackpink, Regret a za chvilku Prince Italjoe.

0: Prince Little Joe a Marky Mark United. Rok 1994 v 9 hodin a 30 minut přesně. Pojďme na zprávy.
1: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
2: Tabary!

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
3: Přeji hezké úterý. Případ údajně zmanipulovaného přidělování městských bytů v části Brno střed míří ke krajskému soudu v Brně. Státní zástupkyně Petra Lastovecká podala obžalobu na 4 lidi, včetně tehdejšího vlivného brněnského politika Otakara Bradáče. U dalších 4 podala návrh na uzavření dohody o vině a trestu. Podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude zřejmě trestné. Návrh, pod který se podepsali lídři koaličních stran, vláda poslala do sněmovny. Poslanecká novela trestního zákoníku míří zejména na případy přidání omamné látky do nápoje. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. V chorvatském městě Crikvenica zemřela v sobotu za zvláštních okolností Češka. Případ prověřuje tuzemské ministerstvo zahraničí. O víkendu tak v Chorvatsku zemřelo 5 Čechů. 4 oběti si vyžádala nedělní srážka katamaránu s plachetnicí. Český hokejový brankář Daniel Vladař by měl brzy prodloužit smlouvu s Philadelphia, díky níž si výrazně finančně polepší. Agentura Reuters uvedla, že 28letý golman podepíše kontrakt na 5 nebo 6 let s ročním platem mezi 5 a 6 miliony dolarů.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
4: Vyrazíme omrknout, jak vypadá aktuálně provoz Jedovnická ulice směrem z centra u zastávky městské hromadné dopravy Bílá Hora. Stále tady probíhá došetřování osobák s nákladňákem. Ještě jdeme mrknout taky do Modřic. Brněnská ulice, tady boural kamion s osobním autem. Na místě jsou záchranáři velmi opatrně při průjezdu. No a koukneme na ten provoz. Začíná se nám to zmírňovat, uklidňovat. Ještě ale na Gajdušce postojíte podobně na tom Táborské a taky Zábradovická ulice, tady počítejte s kolonami. Hladíkova, Zvonařka, Dornych taky a Milady Horákové taky postojíte. Kdyby cokoliv, tak nám zavolejte, díky.
2: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
4: Jak to vidí meteorologové, teploty na 18, aktuálně odpoledne 24 až 26.

0: Blaster Jacks a Precioso Coconut. Máme 9 hodin 39 minut. Vy, co posloucháte pravidelně, víte, že úderem 10. nás čeká soutěž. Budeme hledat tajemný film. Já už ho pomaličku připravuju, ale to není všechno. Ještě se nám tu někde objeví double. Jsou dva hity hezky odehraný po sobě. A kdo nejrychleji zareaguje na tuto situaci, tak vyhrává 2 hodiny kulečníku. Zážitek a k tomu něco na zub. Skvělou pizzu. Yellowfish Kohoutovice, Billiard Club. Tam se to všechno bude odehrávat. No a dobře poslouchejte naše vysílání, protože hledáme majitele ztracené bankovky. Ano, budeme dneska několikrát hledat majitele nebo majitelku toho 5 litru, který jsme našli v ulicích a chceme ho vrátit do správných rukou. Tak dobře poslouchejte a vyhrávejte.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš? Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
5: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
6: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
7: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
8: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
9: Žádný pozlátko, prostě gym.
4: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Pitkin!

0: ubytování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Free Radio 107.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a super náladu přeje Free Radio. Od mikrofonu zdraví Lukin a mám pro vás novinky z hit parády 107. Fríčka. Novinka s číslem 1 In Your Eyes, Alesso a One Republic. Novinka číslo 2 Energy, Ava Max a Bia. Ain't nobody touching my mama. Novinka číslo 3, Where Am I, Mike Candice. Novinka číslo 4, Mikolás a Trips, Hard to be Humble.

0: byly horké novinky z naší 107. Díky, že ladíte, užívejte poslech a pokud byste rádi zahlasovali, klikejte jako obvykle freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradia a Lukáš Bartl.
2: Miluješ naše hity?

0: Tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Girl a Love You More. 9 hodin 56,5 minuty.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Přiblížili jsme se k tajemnému filmu. Přátelé, za chvilku vám prozradím první nápovědu. Další hity před námi, co budeme hrát, bude tu Mikolas s novinkou Mikolas a Trips. Zare, taky Ali Fur. A co třeba jedna vzpomínka na rok 2006, Nelly Furtado. Promiscuous, hity nachystaný, Roman s vámi do 11. A stíháme tajemný film. Za chvilku budeme soutěžit.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek. Mr. Worldwide.

0: Ano, Van Helden, Wings, 4,5 minuty po desáté, jdeme na tajemný film.
1: Tajemný film, tajemný film, na Fírádiu.
0: Tak přátelé, dneska jsem měl chuť na komedošku, výbornou komedošku. Americkou komedošku, jdeme na to. Hledáme americkou drama fantasy komedii, která byla natočena v roce 1997. Tohle je první nápověda. Další za chvilku.
1: Free Radio. Hudební novinky. To, co právě letí. Ava Max a Bia. Ain't nobody touching my

0: film. Tajemný film.
1: Jdeme na nápovědu druhou z tajemného filmu. Přátelé, tento snímek se dostal i sem k nám do českých kin. Ano, promítán byl poprvé 12. června roku 1997. V těch amerických byl o trošku dříve, o 3 měsíce, tady už byl v březnu, v 97. Závěrečné titulky obsahují sestřih nepovedených záběrů. Vystřížené scény. A můžu vám prozradit, že tenhle snímek stál zhruba 45 milionů amerických dolarů a celosvětově si pak přišel na 302,7 milionů. To stačí. Nicholas a Trips. Žhavá novinka, kterou vám hrajeme jako první v Brně. Stojí to za to. Tak si ji poslechněte. Za chvilku i David Guetta dáme nápovědu třetí.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: film. Tajemný film. Na Free Radio.
1: Jdeme na tajemný film a jdeme na třetí nápovědu. Přátelé, tenhle film, který dneska hledáme jako tajemný, tak byl věnován herci Jasonu Bernardovi, který zemřel 2 dny před koncem natáčení na srdeční infarkt. Tenhle film byl nominován na seznam 100 nejlepších komedií amerického filmového institutu a sám režisér prozradil v jednom rozhovoru, že více jak polovina z křeků a pitvoření byla čistá improvizace hlavního herce. Tak, to by mohlo stačit, to si to můžete odvodit. Co to tak dneska hledáme? Poslední nápovědu dáme za chviličku. Ted Fisher, Calvin Harris a taky Nelly Furtado.

0: Nelly Furtado a Timbaland, 10 hodin 30 minut. To je ten správný čas, kdy se koukneme, co je nového, dáme si chvilku pohov od nápověd, které tady postupně prozrazuju. No a po zprávách prozradím tu poslední nápovědu z tajemného filmu, pak budeme volat a vyhrávat. Teď ale čerstvé zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Hezké dopoledne. Brněnské městské části využívají letní prázdniny k opravám nebo modernizacím základních a mateřských škol. Práce za desítky milionů korun se zaměřují na rekonstrukce střech, kuchyní, fasád a hygienických zázemí. Opravy škol a školek za zhruba 10 milionů korun plánují například v Židenicích. Státní zástupkyně Petra Křivnová se odvolala proti verdiktu obvodního soudu pro Prahu 3, který v květnu zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění tehdy 17-leté dívky. Věc tak přezkoumá odvolací senát. Z centra postupimi u Berlína se dnes muselo evakuovat na 6,5 tisíce lidí kvůli nálezu bomby ze druhé světové války. Likvidace leteckých pum je v německých městech i více než 80 let po konci druhé světové války relativně běžnou záležitostí. Dosud největší byla evakuace ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 2017, kdy muselo na čas domovy opustit 60 tisíc lidí. Dotaci 1 milion korun letos fotbalisté prvního SC Znojmo od města nedostanou. Rozhodli o tom zastupitelé. Důvodem je zahájení disciplinárního řízení etické komise fotbalové asociace s klubem pro podezření z manipulace s výsledky zápasů a z úplatkářství.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme se podívat taky na dopravu. Po ránu jsme měli velký problém v Husovickém tunelu. Snad už nic takového nám teď nehrozí. D1, pozor, 186. kilometr ve směru na Prahu. Dávejte pozor, je tady porouchaný osobák. Mezi Rajhradem a Židlochovicemi ve Vojkovicích tady se srazilo osobní auto s nákladňákem. Jeden pruh je neprůjezdný. Zdržení minimální, ale dávejte na to pozor. Ještě koukneme na trase, kdo jede z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení. Počítejte v obou směrech s drobným zdržením a klonami. Jinak provoz aktuálně už vidím, že by měl být plynulejší. Koukám se aktuálně Hladíkova ulice a Zvonařka. Tady je drobná kolona, trošku tam se doštosuje kolem Moravského náměstí a taky na Bratislavské. Šťastnou cestu a kdyby něco, tak nám přes naši apku dejte vědět.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Pomaličku se přibližujeme k 20 a odpolední maxima podle meteorologů dnes 24 až 26.

0: Jedlo. Bodybangers, Alizot za námi. 10.39, poslední nápověda z témňáku je připravená. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak já se budu snažit najít tady filmové jméno hlavního představitele. To tady bylo někde v rámci... Ano. Reed Fletcher. Tak to je jméno postavy v tomhle filmu. Filmové jméno. A jeho pravé jméno je Jim Carrey, který tady hrál hlavní roli. Tohle je poslední nápověda, nic dalšího už zmiňovat nebudu. Jenom se zmíním o výhře, protože tu tady mám připravenou, pojďme se podívat, o co soutěžíme dneska v tajemném filmu. Dva lupeny na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku. Ohňostroj, který se bude konat 1. července a startuje ve 22 hodin a 30 minut. Tak, sednete si na ozvučenou tribunu, budete mít ten nejlepší výhled a budete jako naše VIPčka. O to soutěžíme, volejte. Tajemný film. Telefon je odblokovaný, linka je volná. 790 107 107. To je číslo sem k nám do studia. Už je obsazeno. Kdo pak je tam? Dobrý den.
1: Zdravím, tady David.
0: David, Davide, jaký jsme dnes hledali, prosím, tajemný film? Co to podle tebe bylo?
1: Dneska to bylo Lhář.
0: Lhář? Lhář. Je to tak, jo. A já mám, máš pravdu, gratuluju.
1: Super.
0: A Davčo, dva lupeny na tuto ozvučenou tribunu můžou být?
1: Jasně.
0: Tak si to užij, hezkou podívanou a nepokládej, prosím, drž na telefonu, jo, díky.
1: Jo, díky.
0: Lhář, lhář, to byl dnešní tajemný film.
2: Našli se další prachy, hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to, uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Jste spolehlivý samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
14: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
16: Free Radio 107.

0: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2003. Ladies and gentlemen.
1: Put your hands together. Ztracená bankovka Frýnádia. Volej právě teď. 790 107 107.

0: Punjabi MC a Jogi z roku 2003.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: My jdeme hledat majitele ztracené bankovky, jeden z majitelů je na telefonu a tam je Libor. Libore, ahoj.
2: Ahoj.
3: Libore, čau, zdravím já.
0: Je tady Petra už, čau.
2: Čau, ahoj, Piťo.
0: Jak se máš, Libore? Jak se daří?
2: Jo, dobrý.
3: Co děláš zrovna?
2: Děláme venku na sluníčku, takže pohodička.
0: Co děláte?
2: Teď zrovna dlažbu.
0: Dlažbu? Ty jo, to... Kdybych věděl, kdybych před měsícem věděl, jak tě kontaktuju.
3: No, tak už jsme tě dali vědět.
2: Stačí zavolat, není problém.
0: No, tak si dám, přehodíme čísla. Libore, ty voláš ale kvůli úplně něčemu jinému, ty chceš vrátit prachy, který jsme našli na hybešce u Stribaru. Co jsi tam dělal, prosím tě?
2: No, to se ztrácí jen tak.
0: Jo,
2: no.
3: Šel tam vyzvednout manželku.
0: Libore, hezky zleva doprava, celé šestimístné číslo toho 5 litrů, pokud nám ho řekneš. Ten 5 litr ti přidáme. Tak prosím tě, znáš, jaký je první číslo na té bankovce?
2: Znám, číslo 3.
0: První číslo říká Libor, že je 3. Je tam.
3: Je to tak.
0: No.
3: Druhé číslo máme taky venku, prozrať nám ho.
2: 8.
0: Druhé číslo 8. No jo.
3: Ale třetí číslo ještě nikdo neuházel. Už jsme tady měli nějaké tipy, víme, co to není, tak co to je?
0: Libor poslouchá, no. Libor poslouchá.
2: Pár tipů tady taky mám, co to není, tak zkusím 2.
0: Zkusíme na třetí, na třetí pozici číslo 2, jo, teda. Tak jdeme na to.
2: Škrtám, no.
3: Dneska tě ještě bude platit zaměstnovatel.
0: No, to jo. Lipšo, díky za tvůj tip, měj se krásně, ahoj, čau.
2: Taky, mějte se, ahoj.
0: Ahoj. Tak přátelé, my jsme to rozjeli, 2 čísla venku. Já si vzpomínám vlastně hnedka na startu první start bankovky, tak to první číslo hned na poprvý uhodl tady náš posluchač Tomáš, tuším, ne?
3: Já si to nepamatuju.
0: Já mám
3: těch bankovek rozdali a rozdali.
0: Jo.
3: Já mám pocit, že už jsme mezi posluchače rozdali víc jak 100 tisíc.
0: No to každopádně.
3: Hmm.
0: No a pokračujem, přátelé, pokračujem. Dobře nás poslouchejte, dneska bude ještě několikrát šance a výzva na to, abyste zavolali do studia a prozradili celé šestimístné číslo toho 5 litrů a my vám ho dáme.
1: Ztracená bankovka Free Radio. Pátráme od rána do večera na 107 FM.
0: Ještě si seřídíme hodinky, máme 10 hodin 55 a půl minuty.
4: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajské reality.cz.
0: A jak jste dobře mohli zaznamenat podle hlasu, který je naproti, tak už je Petra připravena na své vysílání. Ahoj.
3: Ahoj, spousta tipů, kam vyrazit, informace z Brna, mrkneme na celebrity.
0: A ještě bude dublík.
3: No je, bude toho dublík. Strašně moc, hlavně spousta skvělé muziky.
0: Paráda. Becky Hill, Hands on Me, za chviličku. Class Won't Run Away, anebo DJ Sash, Ecuador. Mějte se parádně, já se budu těšit zítra v 7 ráno.
1: Free Radio 107.

Bingo Players na Free Radio po 11. hodině jsem tu s vámi já, Peťa Hlávková. Startují celebrity. Další rána pro Jaromíra Soukupa po televizi přišel kvůli dluhům i o dům, tak víc o tom za chvíli. Free Radio. Hudební novinky.

0: Radio.
1: Že Jaromír Soukup v mediálním biznesu neuspěl a zadlužil své firmy tak, že přišel třeba i o televizi, není překvapením, ale dotklo se to jeho osobně i tak, že spadl i s vlastním majetkem dolů. Podle informací Extra.cz měl ještě před pár lety ve vlastnictví dům v obci na Příbramsku. O něj ale kvůli neplacení dluhů také přišel. Od minulého měsíce má proto nemovitost nového majitele. Jaromír Soukup měl podobných finančních potíží víc. Za jiné obří nesplacené částky třeba ručil například i bytem své dcery. Televizní podnikání spoustu let lepil, jak se dalo, takzvaně vytloukal klín klínem a bohužel přidlužil nejen společnostem, ale i zaměstnancům, no tak snad se mu brzy bude dařit lépe. Teď už Becky Hill.
0: Free Radio 107 FM.
2: Nastraž uši, tahle novinka si zaslouží.

Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 1997.

0: Sešák Vodor z roku 97 na Free Radio. Jdeme na další muziku. Jaká bude? Za chvíli už Olen Volker a Benedetta Careta. Zazní i Mirjana Conte. Přichystání jsou i Italo Brothers, za chvíli Peťa se zprávami.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Pitkin!

0: ani pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
5: Pěkné dopoledne. Římské náměstí se přes léto proměnilo v dějiště kulturních akcí. Každou středu a čtvrtek se zde odehrávají koncerty nebo letní kino. Tento čtvrtek se například mohou příchozí těšit na filmovou klasiku Casablanca. Brno střed uvede do provozu také kino na nádvoří radnice městské části v Dominikánské ulici. Sezónu zahájí v pátek 26. června. Návrh plošného zákazu mobilních telefonů ve školách má k projednání do poslanecké sněmovny vstoupit z poslanecké iniciativy. Používání mobilů během výuky nyní může regulovat školní řád jednotlivých škol. Plošné používání mobilů zatím žádná norma neupravuje. Omezení by mohlo vstoupit podle odhadů v platnost od září 2027. Maďarští poslanci schválili ústavní dodatek, který umožní jednotlivým premiérům zastávat funkci šéfa vlády maximálně 8 let. Tento krok znemožňuje případný návrat někdejšího ministerského předsedy Viktora Orbána, který zemi vládl posledních 16 let. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa, který v uplynulých třech sezónách pracoval jako asistent kouče v klubu Rochester Americans v nižší AHL, podepsal víceletou smlouvu.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
6: Deníčka 232,5 km ve směru do Ostravy. Tady potkáte porouchané vozidlo na Brněnsku mezi Rajhradem a Židlochovicemi ve Vojkovicích. Se srazilo osobní auto s nákladním, stále se ještě dopravní nehoda došetřuje. Vypadá to, že je to snad vše, kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, tak využijte naší dopravní linky a nebo apky Free Radio a my už to mezi vás pošleme dál.
4: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
6: 21 stupňů máme aktuálně v centru města. Během odpoledne pak očekávejte zataženější oblohu. Co se týče zítřka, tak po ránu teploty kolem 16 stupňů. K tomu oblačná obloha a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat na 24 stupních.

0: Mirjana Conte na Free Radio a ano, je to Double.
1: Double Fríčka. Double Fríčka.
0: Já už vítám Féteru Free Radio a Ondřeje. Ondřej, krásné, ještě stále dopoledne.
2: Zdravím.
0: Co bude dneska k obědu, prozrať.
2: K obědu bude, nevím, asi nějaké špagety nebo něco takového.
0: Tak to budeš mít stejný oběd jako já. A co bys řekl třeba na pizzu?
2: Na pizzu, no určitě, rád bych si dal.
0: A k tomu 2 hodiny kulečníku, šlo by to?
2: Super, to je skvělé.
0: Je to totiž tvá výhra, protože jsi uhádl double, dovolil ses jako první a získáváš právě 2 hoďky kulecu k tomu pizzu gratis. A to do Billiard klubu Yellowfish v Brně Kohoutovicích. S kým vyrazíš?
2: Určitě s přítelkyní.
0: Věřím tomu, že si to užijete. Zůstaň mi na lince, pro vás ostatní teď už další muzika.
3: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
4: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
5: Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové moduly letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a Xpeng. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
5: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
6: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
7: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
8: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
9: Žádný pozlátko, prostě gym.
0: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23, u Řečkovického mostu.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Free Radio 107.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Hrý rádio. Hrý rádio. To se

0: Ace of Base na Free Radio, 11 hodin 55 minut, nejvyšší čas představit si další muziku. Za chvíli už Mark Korn a Sameto. Budou tu i Scotty a Tash Milan. Nebo Shakira a Dizzy raskal dobrou chuť k obědu, pokud právě obědváte.
1: Free Radio 107 FM.

Imagine Dragons na Free Radio. Krytý bazén na Ponávce je kvůli opravám uzavřený a kdy se znovu otevře, tak to vám povím za chvíli. Free Radio. Hudební novinky.

0: Krytý bazén na Ponávce je kvůli opravám uzavřený. Nejstarší sportoviště společnosti Starez získá nerezovou vanu, která nahradí současnou keramickou. Ta podle provozovatele denně propouští tisíce litrů vody. Práce potrvají do konce letošního roku a město Brno za úpravy zaplatí přes 12,5 milionu korun.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Pussy Cat Dolls společně se Snoop Doggem na Free Radio. Jdeme na další muziku. Postarej se o ní Sean Paul se Siou. Budou to i Eiffel 65 a Loredana Berthe. Přichystání Major Lazer DJ Snake a Mou, teď už ale zprávy, se kterými přichází Peťa.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Přeji hezké úterý. Při dražbě průzkumné štoly pro budoucí silniční Vinohradský tunel pod brněnským sídlištěm už jsou dělníci za polovinou. Vyrazili už zhruba 530 metrů. Obávali se tekutých písků, ale hornina byla nakonec soudržnější. Proto jsou práce zatím levnější a nakonec by mohly být i rychlejší. Štola má být hotová příští rok na podzim. Opoziční hnutí Starostů a nezávislých navrhuje, aby se při obsazování vedení sněmovny a jejich orgánů nově vycházelo z poměrného zastoupení odpovídajícího výsledkům voleb. Chce tím napříště zabránit tahanicím ve sněmovně o obsazení druhého místopředsednického křesla, do kterého teprve minulý týden poslanci zvolili Barboru Urbanovou. Spojené státy dál sahají do svých nouzových ropných rezerv a dostali je na úroveň, jaká nebyla od počátku 80. let minulého století. Strategická ropná rezerva Spojených států se po dalším uvolnění zásob propadla na 340,3 milionu barelů, tedy nejníž od roku 1983, kdy se zásobník za vlády Ronalda Reagana teprve plnil. České volejbalistky na druhém turnaji Ligy národů narazí na hvězdné týmy v čele se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa Italkami, se kterými se na Filipínách utkají hned zítra. Díky pomoci České ambasády a volejbalového svazu se Češky přesunuli do Manily přímo z Číny, kde vyhráli 3 ze 4 zápasů.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na trase z Mikulova na Pohořelice před přehradou Nové Mlýny stojí odstavená dodávka jednička, 205,5 km. U Tvarožné ve směru na Brno i tady dejte pozor na nepojízdnou dodávku na Krajnici. A v Brně v Růžové ulici na křižovatce se Sokolnickou se srazila 2 osobní auta.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 22 stupňů a máme aktuálně venku. K tomu nám tam hezky svítí sluníčko, ale kolem 4. se zatáhne a bude zataženo až do večera. Zítřejší teploty po ránu budou kolem 16 stupňů. I zítra po ránu nás čeká polojasná obloha. Během dne potom zataženo, nebo spíš oblačno. A nejvyšší denní teploty kolem 24 stupňů.

0: Y'all get the love non-stop, yo.
1: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Víme o všem.
1: Na drátě Frýčka už mluvčí městských strážníků, paní Markéta Skřivánková, ta vám prozradí, co zajímavého museli v tomto týdnu strážníci řešit.
2: Pěkný den vám i posluchačům Free Rádia. Strážníci vyjížděli v noci na pondělí do Žabovřesk k tramvajovému tunelu, kde se v blízkosti kolejiště pohybovala žena se psem. Přivolaní strážníci proto okamžitě odvedli do bezpečí a zajímali se, co jí sem přivedlo. 36letá žena jim pověděla, že čeká na noční spoj a tak si tu krátí dlouhou chvíli sbíráním odpadků. Hlídka městské policie jí vysvětlila, že se pohybuje v místě, kam je vstup zakázán, a ohrozila tím nejen sebe, ale i svého psa. Zároveň strážníci museli sdělit, že tím porušila zákon o dráhách a čekají správní řízení. Aby měla hlídka městské policie jistotu, že se odsud dostane v pořádku, doprovodila ji na nejbližší zastávku, odkud žena odjela domů. Pro dnešek to ode mě bylo vše, děkuji za pozornost a za všechny strážníky vám přeji krásný den.
0: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Vlastu Rédla, Sidy Tobias, Javory, Hradišťan, Vojtu Dyka a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude, váš Bolek.
8: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
9: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
10: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
11: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
12: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
11: Žádný pozlátko, prostě gym.
8: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
13: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
19: Ekokom.
3: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Ladíte Free Radio 12 hodin a 55 minut, to je přesný čas.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
0: A my už jdeme na další muziku, za chvíli Alessandra Amoroso. Dáme si i novinku z naší hitparády Top 107 Modryhe. A zazní i Hedegaard a Araš, to vše a mnohem více na Free Radio už za chvíli.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: rádiu.
1: Jaké že novinky v kinech máme, to ví naše Janča Houbová.
2: České mysteriózní drama s názvem Virbl je právě teď v kinech. Mezi poli ve zvlněné krajině Českého středohoří stojí rozpadající se dům. Jeho novým a jediným obyvatelem je Martin, který odešel z města, aby zde znovu našel ztracený směr. Když se však na Prahu objeví záhadná Agnes, jeho uzavřený svět se rozpadá. Jak se krajina vzpírá a prastaré nebezpečí skryté v půdě ožívá, musí Martin obnovit ztracenou paměť místa, aby zachránil Agnes, zem i sám sebe. Virbl je hypnotický příběh o síle krajiny, zapomenuté lidové moudrosti i hledání skutečného domova. V hlavních rolích David Švehlík nebo Judit Pecháček.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Alegria na Free Radio, jdeme na další muziku, jakáže se k vašim uším chystá. Za chvíli už James Hype a Bobby Harvey. Těší se na vás i Rita Ora. Nebo exempl za chvíli zprávy s Peťou.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Pitkin!

0: ubytování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Čí pěkné odpoledne. Očekávaná kavárna na brněnské náplavce pro 110 hostů se podle odhadů městské části Brno Střed dočká otevření až ve druhé polovině roku. Naopak podniky ve spodní části nábřeží zahájí provoz už na začátku léta. Využijí hlavně předzahrádky, na které si u každé provozovny sedne až 30 hostů. Případů rakoviny dělohy v české populaci přibývá. Nemocných bylo předloni více než 2100 a 400 zemřelo. Nádor je u žen čtvrtý nejčastější. Od roku 2010 se podle údajů České onkologické společnosti výskyt zvýšil o čtvrtinu. Vyšší riziko mají podle expertů ženy s obezitou. Kvůli tragické srážce plachetnice a katamaránu u chorvatského města Split, při které zahynuli 4 lidé, dnes chorvatská okresní prokuratura nařídila toxikologický rozbor krve a moči u lidí, kteří plavidla před srážkou řídili nebo mohli řídit. Čtvrteční druhý zápas českých fotbalistů na šampionátu v Americe proti Jihoafrické republice bude rozhodovat americká sudí Tori Pencová. Duel na mistrovství světa mužů bude řídit jako teprve druhá žena v historii.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
3: V Brně ve Vejrostově ulici srazilo osobní auto chodce. Tady určitě počítejte s omezením. Dálnice D2, 14. kilometr směrem na Bratislavu. Tady odstojí odstavené nákladní auto. Vypadá to, že je to vše. Kdybyste přece jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i vaši kolegové na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
3: 23 stupňů, to je aktuální stav tady v centru města Brna a kolem 16. hodiny se nám zatáhne, bude zataženo už pak po celý den. Zítra nám ale opět vykoukne sluníčko, hlavně po ránu, během odpoledne pak očekávejte oblačnou oblohu s teplotami kolem 24 stupňů.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Do Brna se hledá pomocný kuchař či kuchařka. Požadují hlavně loajalitu a ochotu učit se novým věcem. Nutný je vynikající zdravotní stav a zvýšený zřetel na osobní hygienu. Praxe ani vzdělání není nutné. Práce je na zaučení po nástupu do zaměstnání. Je nutné samozřejmě, ale abyste byli takový pečliví a zodpovědní. Zaměstnanecké výhody, tak zaměstnavatel nabízí stálou a zodpovědnou práci v dynamicky rostoucí firmě s motivační nástupní mzdou. A kontakt a více informací najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: Hledá se také doručovatel či doručovatelka pošty. Náplní práce je hlavně doručování právně listových poštovních zásilek a požadují dobrý zdravotní stav, spolehlivost, odpovědnost a alespoň trochu zdatného ovládání počítače. Zaměstnanecké výhody jsou stravenky, 25 dní dovolené, příspěvek na dovolenou a multisport karta. Kontakt a více informací najdete opět na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: ho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji ze Žabovřesk do Heršpic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Free Radio 107.

0: typy po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107

0: Ace of Base na Free Radio, 13 hodin 55 minut, to je přesný čas.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A další muzika je přichystaná už za chvíli, Taylor Swift. K vašim uším se chystá i novinka od Martina Garrixe. A budou tu i Florida a David Guetta. Teď už i tipy, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Muzikál Jesus Christ Superstar uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 20.30. Představení Brněnské metro nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Kafka uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Slepice na zádech nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Free Radio stále s vámi a my se nacházíme v hodince typu kam vyrazit a já už vás tedy za chvíli pozvu na Kamenku Open, nenechte si to ujít, teď přehled novinek. Free Radio, hudební novinky.

0: rádio. Kam vyrazit?
1: Veřejně přístupný hudební podnik, tak to je Kamenka Open, ta se po roce vrací na stejné místo. Od tohoto pátku 19. až do neděle 21. června můžete vyrazit na louku nad Kamenkou, svébytnou brněnskou městskou část nedaleko řeky Svratky. No a festival je spojen s Kamennou čtvrtí, dřívější nouzovou kolonií, která loni oslavila 100 let. A u této příležitosti bylo na festivalu třeba v roce 2025 pokřtěné album Skala. No a dneska nabízí 14 skladeb, jejichž autory či interprety jsou kapely, hudebníci, hudebnice spjaté s Kamennou čtvrtí. No a festival pořádají od roku 2010 Michal Matoušek a Otakar Veselý. Vznikl původně pro sousedy a navazuje na 3 ročníky festivalu Nespoutaný život v kamenné kolonii a právě o tomto víkendu tam pokračuje další Kamenka Open. Myslím si, že krásná akce, tak se určitě přijďte podívat. Teď už další muzika Flo Rida, David Guetta při chystání.

0: Pussycat Dolls. Ejo.
1: Zpátečková muzika na Free Radio za námi, jdeme na další, jaká bude? Těší se na vás Rehab, Mustafa, Hyperman a René. Budou to i Gigi D'Agostino, Marnek a Luka Noy. Nebo Dua Lipa, teď už zprávy, se kterými přichází Peťa.
2: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
3: Hezké odpoledne. Výstava Diecézního muzea v Brně připomene 800. výročí od smrti významného světce, svatého Františka z Assisi. Součástí výstavy bude také vzácná relikvie, plášť svatého Jana Kapistrána, který je od roku 1738 oficiálním patronem Brna. Výstava bude veřejnosti přístupná v kryptě katedrály na Petrově od 18. června do 20. září. Povodí Moravy přijalo řadu opatření, aby se neopakoval loňský úhyn 30 tun ryb na Nových Mlýnech. Státní podnik na doporučení odborníků z Mendelovy univerzity posílil monitoring kvality vody. Nově využívá dron ke sledování rozvoje sinic a na Dyji instaloval přesnější měřící přístroje. Česko v letní sezóně, podobně jako v minulých letech, posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a v Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a v Bulharsku. Milion korun od města fotbalisté Znojma nedostanou. Zastupitelé rozhodli, že klub první SC Znojmo letos nepodpoří milionovou dotací. Důvodem je disciplinární řízení fotbalové asociace kvůli podezření z ovlivňování zápasů a úplatkářství.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
1: Pozor si dávejte na trase z Brna na Uherský Brod. U odbočky na Nemotice se srazila dvě osobní auta a omezený jsou oba směry. Také si dávejte pozor v Brně v ulici Vejrostová. Tady srazilo osobní auto chodce. Stále se ještě dopravní nehoda došetřuje. A na D2 na 14. kilometru směrem na Bratislavu stojí odstavené nákladní auto.
2: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
1: 24 stupňů aktuálně, za chvíli už se nám zcela zatáhne, po celý den už očekávejte pak zataženou oblohu. V noci nám lehonce sprchne, po ránu zítra očekávejte teploty kolem 16 stupňů, k tomu zcela jasnou oblohu, během zítřejšího odpoledne oblačnou oblohu s nejvyššími denními teplotami kolem 24 stupňů. Za chvíli další tip, kam vyrazit, teď už Rehab, Mustafa, Hyperman a René.
4: Spread your vibes. Spread them well. Around the world. Around the world.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Na Facebooku se objevila anketa, která vejce vám více chutnají, ta kupovaná nebo ta od babičky z vesnice. Barbie 36. Fuj! Vesnický vajíčka vypadávají slepicím ze zadku. Já jim zásadně jenom kupovaný v marketu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Zveme vás na farmářské trhy v Líšni, je to tržnice v pomyslném centru Líšně a to plná voňavých, čerstvých a chuťově výrazných lahůdek a také lokálních specialit. Ty trhy se pořádají v ulici Jírova, na prostranství nad tramvajovou zastávkou a to už od roku 2011. No a cílem je hlavně nabídnout poctivé potraviny a také rukodělné výrobky. Přijďte podpořit farmáře z českých zemí a vychutnat si kvalitní české potraviny. Už tuto sobotu, tedy 20. června, prodejní doba je od 8 do 13 hodin.
0: Prý rádio, tvý brněnský rádio. Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyplazuj to, co je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Prý rádiem.
3: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové moduly letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Alex DJ na Free Radio ve 14 hodin na 55 minut.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: A další muzika je přichystaná už za chvíli El Farben a René Miller. Bude to i novinka, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107, postarají se o ní Kaskáda Layton. Dáme si hezký dramík Sigma Craft a Professor Green, také při chystání, to vše mnohem více za pár chvil.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ladies and Nicole na Free Radio, my se jdeme podívat do Znojma.
1: Free Radio, co je nového?
0: Na hradě Vítově na Znojemsku, který je jedním z nejmohutnějších hradních komplexů na Moravě, by ještě letos mohla začít desetiletí plánovaná rekonstrukce obou kamenných přístupových mostů, jejich věží a také štítové a střelecké zdi s cimbuřím. Práce za 80 milionů korun potrvají 2 roky a konat se budou za provozu, takže návštěvníci si stále přijdou na své. Teď už Sigma na Free Radio, za chvíli mrknem na dopravu a počasí.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Garfo.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Bass Hunter na Free Radio. Jaká další muzika vás čeká, si pojďte poslechnout právě teď. Zazní Elle Farben a René Miller. Dáme si novinku z naší hitparády, o kterou se postarají Kaskáda a Leighton Jordany. Přichystání i Sigma, Kraft a Profesor Green, no a za malou chvíli si taky počkejte na dopravu s počasím.
1: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
2: Jdeme se podívat na silnice. Pozor si dávejte na dálnici D2 na 2,5 kilometru směrem z Bratislavy do Brna. Se v koloně srazilo osobní auto s nákladním a zablokovaný jeden jízdní pruh. Tady očekávejte určitě narůstající kolonu. Jinak Brno vypadá to, že je bez nehody, když nám housne kompletně malý velký městský okruh. Kdybyste přeci jen o něčem dalším věděli, o čem by podle vás měli vědět i ostatní řidiči na cestách, využijte naší dopravní linky nebo využijte apku Free Radio a my to pošleme dál.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
2: Už se nám tam zatáhlo, i když teploty máme stále na 24 stupních po celý den. Očekávejte zataženou oblohu, k večeru potom lehce drobné dešťové srážky. Zítra po ránu nám bude svítit sluníčko, teploty se budou pohybovat na 16 stupních. Během dne pak očekávejte spíše oblačnou oblohu s nejvyššími denními teplotami kolem 24 stupňů.

0: zóny. Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Věděli jste, že v češtině se zdravíme tak, jak se v jiných jazycích zdraví námořníci? Řeč je o neformálním pozdravu ahoj. Zmíněné slovo se poprvé objevilo v angličtině v polovině 18. století. Nejdřív tamní ahoj zaznívalo výhradně mezi námořníky, kteří tak na sebe volali zmíjejících se lodí. Následně se ujalo co by pokřik vodáků a trampů v němčině, odkud ho pak převzala čeština a rozšířila jeho uplatnění pro všeobecný pozdrav. Proč u nás zapustilo kotvy zdravení po námořnicku, ačkoliv nejsme námořní velmoc, není zcela jasné. Snad tomu napomohl fakt, že citoslovce ahoj znala čeština už dřív. Ovšem, používala ho při usměrňování zapřeženého dobytka při práci na poli. Dnešní pozdravné ahoj tedy zní stejně, ale z hlediska původu jde o jiné slovo. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a Chase and Status. Becky Hill a Chase and Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
6: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
7: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
8: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji ISIC studentskou kartu. To se hodí.
9: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
10: Žádný pozlátko, prostě gym.
5: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
11: Pitkin!

0: Ubytování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Free Radio 107 FM.

0: Ahoj na Free Radio, 15 hodin a 57 minut, to je nejvyšší čas.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
0: Je to totiž nejvyšší čas, aby přišel do studia Lukáš Bartl. Krásné odpoledne ti přeji.
2: Krásné odpoledne, děkuji.
0: No, ministerstvo zdravotnictví varuje, poslech Lukáše Bartla způsobuje závislost.
2: Opravdu? Já bych se nedivil. Takový informace, takový články, takový čísla, jako já bych se tomu nedivil, to jako možný je. Už tady byla informace o tom, že kazím děti.
0: Vážně?
2: Kdysi dávno, tak jak... Aha. To jako docela možný je.
0: A já si myslím, že ale každý rodič, co má dítě, ho svým způsobem dokáže zkazit během života.
2: Ano, ano, ano, ano.
0: Že jo.
2: Taťka určitě poslouchá. Ahoj, tati!
0: Ty jsi to Gabry Ponte přichystání. Budou to i Alok, Faithless a Sam Harper. Taky erotici, no a s Lukášem budete hledat majitele ztracené bankovky, nebo si dáme teď, co ty na to?
2: Já to nechám na tobě.
0: Tak jdem na to, tak volejte.
3: Ztracená bankovka Free Radia. Volej právě teď. 790 107 107.
0: Tak čekáme na prvního volajícího z vás. Kdo se nám ozve, kdo si myslí, že je právoplatným majitelem ztracené bankovky, kterou hledáme, je to 5 litr. Lukino, máme venku dvě čísla.
2: Kdo já mám základ smíchu, mně se líbil na té bankovce ten podmaz Help me Dr. Dick, jako. To prostě erotik a do toho ta bankovka, to bylo krásný. Jde už ale oficiálně, pojďme.
0: Je, někdo nám volá, kdo tam je?
4: Tady Leňa, ahoj.
0: Leňo, my tě zdravíme, kam zdravíme?
2: Ahoj.
4: Ježíš, tu ukázku, tak nešťastný, dožidení.
2: Ne, no já úplně, já jsem napjatej, to není nešťastný. To bylo nešťastně.
4: Tak to jsem teď nepochopila, jsem... ten svůj tón, já jsem myslela, že jsi nějaký nešťastný.
2: Jako ahoj, a teďka co bude, jak to bude, jde o love, jako rozumíš, jo?
4: No jde o 5 litrů, pro boha.
0: Leňo, co bys udělala s těma 5 litrama?
4: No, asi bych si to dala na nějakou dovču, která mě bude čekat.
0: Kam jdeš?
4: No to ještě právě nevím, je jakoby velká dovolená, čeká až červencu a srpnu, poslední týden červenec, první srpen a příští týden jedu jenom takovou jakože krátkou dovolenou, ale tak jako někam bych vypadla.
0: Krátká dovolená je krásná dovolená.
2: Já si myslím, že jako velký procento o tom rozhoduje ta bankovka, tam je v plánu prostě normální Krkonoše a když padne bankovka, tak tady ty, rozumíš?
0: Leňo, jaký je to první číslo bankovky, kterou hledáme?
4: Trojka.
0: Je to trojka. Jaký je to druhý číslo?
4: Osmička.
0: Je to osmička.
2: Holky, vy si to jedete jako...
0: Jdeme, že jo.
2: Super, super, pojďme dál.
0: Jaký je to třetí číslo? Pojď, švihni to tam.
4: Pětka.
0: Je to pětka? Pětka to... Pětka to není.
4: To
0: mrzí.
4: No, to se nedá svítit. Dovolená nebude.
0: Ale jo, bude. Bude krásná i bez toho, ale já věřím tomu, že se třeba dovoláš příště a že už budeš úspěšnější. Měj se, Leňo, krásně, díky za zavolání. Teď už teda Lukáš.
2: Měj se krásně, Leňo, loučím se a těším se na tebe ve Freeboxu. Ahoj.
4: Zavolám.
0: Čau, čau. No, Luky, je to tvoje, já se těším zase zítra. Teď už ty jsi to.
2: Moc krát děkuji, děkuji.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: úterý 16. hodina, 16. minutka od mikrofonu ze studia Free Radio vás zdraví Lukáš Bartl a máme tady pokračování odpolední Free Party. Úterní odpolko, tak pokud jste zvládli pondělí nějakým způsobem, tak dneska už byste to měli mít mnohem jednodušší, ať už se jedná o práci, o jakoukoliv činnost, už jste malinko rozhýbaní a my na to navážeme. Samozřejmě rozhýbávat vás totiž bude i naše další muzika. Připraveni jsou například Alok, Fateless a Sam Harper, dáme si bombu Club Bizarre, navážeme na to Artemas, megahit I Like The Way You Kiss Me, je rozhodně energická pecka, takže jak jsem slíbil, tak vás budeme na fíčku rozhýbávat, aby jsme to odpoledne dotáhli až do Freeboxu, který teda nestartuje teď, ano, je tady ještě odpolední Free Party, ale startuje za hodinku. Za hodinku tedy songy na přání, teď už Lukinu u mikrofonu, přeju pohodové odpoledne a jdu pro vás pomalu, ale jistě připravovat dnešní covery a remixy. Užívejte poslech!
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
1: Je to rubrika, která do odpolední Free Party neodmyslitelně patří. Jsem rád, že to můžu dneska opět uvádět. Já, pojďme si vychutat další úžasný remix nebo předělávku nebo cover. Covery a remixy Free Radio. Dneska pro vás připravuji remix známého hitu, aktuálního hitu, který vydala Lady Gaga. Je to hit Abracadabra, tady je ukázka.

je verze, kterou frýškaři běžně znají z vysílání Freerádia a z našeho éteru. No a dnes speciální verze. Covery a remixy, pojďme na to. Trošku oprášíme ty bedinky, ať už jsou to bedinky doma, bedinky v autě, nebo třeba v práci máte nějaký šustítka okolo počítače. Zkrátka, teďka tomu maličko dáme. Pojďme na věc.

0: posloucháte Free Radio 107 FM, takhle vypadají dnešní covery a remixy. Lady Gaga, Abracadabra, Twisted Melodies. Je pravda, že už je to jakoby hodně do hardstylu, ale je to prostě zkrátka hudební styl, který je potřeba vnímat. A obrovskou základnu posluchačů po celém světě a do této hardstylové verze převedli Lady Gaga Abracadabra právě zmiňovaní Twisted Melodies. Tak pokud byste zháněli třeba na svou party nebo do svého setíku, tak takhle to bylo dneska z covery a remixy na Free Radio v podání Twisted Melodies, Lady Gaga a Abracadabra. Doufám, že se vám líbila tato verze. Teď už ale pokračování odpolední Free Party, 16 hodin, 25 minutek, takže zhruba za 4 minutky taky doprava s Free Radiem. Hezké odpoledne, fríčkaři.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Muzikál Jesus Christ Superstar uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 20.30. Představení Brněnské metro nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Balet Kafka uvádí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Slepice na zádech nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
1: Zpátečka Frýčka. 1996.

0: Zhruba 15 vteřin schází do půl páté, 16 hodina 30 minutka už za rohem. My se podíváme na skladby, které nás čekají po dopravě a po počasí a potom se hezky vrhneme za brněnskou dopravou. Z muziky dnes odpoledne v odpolední free party Pretty Woman, Aztec Pitbull, Gabry Ponte. Jako další tady bude spolupráce Alok a Ava Max, Car Keys. A přitančí taky Cash Cash a jejich skladba Michael Jackson. Free Radio 107 FM a právě teď doprava.
1: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
2: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu, akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Pack. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme za dopravou, aktuálně prolítáme veškeré komplikace, které vás čekají v Brně a blízkém okolí. Začínáme na Řípské, opatrně Brno, ulice Švédské Valy. Tady došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh. Na trase z Brna směrem na Svitavy za odbočkou na Kuřim tady havarovala dvě osobní auta na místě. Doprava zpomaluje, počítejte rozhodně s kratším zdržením. Dálnice D52 na 10. kilometru směrem od Pohořelic na Brno. Tady dávejte pozor na porouchané vozidlo. Pravděpodobně tam stojí nějak nepřehledně. Jinak intenzivně ta doprava v centru Brna stále ještě velmi silná. Vidím tady provoz trojka a čtverka, znamená to, že nám provoz zhoustl. Tvoří se souvislé proudy, jízda je sice plynulá, ale průměrná rychlost je podstatně nižší než maximální povolená v tom úseku. Na jihu Brna stupeň čtverka, provoz je plynulý, ale začínají se tvořit kolony a rychlost je tam výrazně snížená. Takže zdržení očekávejte 100% na příjezdu do Brna z té jižní části, ať už je to Jihlavská, Heršpická, v okolí Zvonařky buďte opatrní. Gajdošova ulice také aktuálně celkem zasekaná, takže tam počítejte s delší zdržením než normálně odpoledne, no a aktuálně vidím taky další kolony na Kněžnické ulici. Trpělivost a šťastnou cestu přeje Free Radio. Další informace posílejte do naší aplikace a nebo rovnou volejte na dopravní linku. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radio.
0: Teploty v centru Brna okolo 24 stupňů, na večer vidím krásných 19 stupňů Celsia, noční teploty se budou ale pohybovat celkem nízko, pouze okolo 8 stupňů Celsia, jinak během noci by neměly být ani dešťové přehánky. Zítra ovšem pozor, ojedinělé déšť, dopoledne očekáváme zataženou oblohu, teploty zítra 24 až 25, k tomu deštíček, takže taková ta klasická vlhkost jako v prádelně, tak se na to připravte, a zítřejší noční teploty o něco výš než ty dnešní, zítřejší budou okolo 13 stupňů Celsia. A teď zpátky rozjezd do odpolední free party Aztec, Pitbull, Gabry Ponte, Pretty Woman, Lukin u mikrofonu, k tomu za okamžik Alok, Ava Max, Car Keys a Lukyho vtípek. Hezké odpoledne, fíčkaři!

0: moment.
1: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
2: Babička sedí takhle u televize, kouká v klidu a najednou křičí: Ježiš, mankote, pojďte se podívat, jak ti šmoulové vyrostly. Vnouček jde okolo, babi v klidu, to je avatar.
1: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Name.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Kašmír. Becky Hill a Jay.

0: Jake Style a John. Čo ste? Jake Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Za kolik bereš?
6: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
5: A proč ještě nejezdíš elektricky?
7: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
8: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
9: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
8: Pršet nebude. Váš Bolek.
10: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hrajeme to.

Ladíte Free Radio, pokračování odpolední Free Party, ve které se právě teď podíváme na to, jak povodí Moravy reaguje na loňskou rybí katastrofu. Možná se o tom tématu už slyšeli, ale povodí Moravy posílilo monitoring nových mlýnů, což teda myslím si, že je určitě dobrá zpráva. Drony ve vzduchu, nové senzory ve vodě a častější kontroly. Povodí Moravy po loňském úhynu desítek tun ryb na nových mlýnech zavedlo sérii opatření, která mají včas odhalit nebezpečný rozvoj sinic a zabránit opakování podobné pohromy. Ten princip je naprosto jednoduchý, prostě častější kontroly všeho. Častější kontroly, já to řeknu vlastními slovy, ze vzduchu monitoring, jak se to množí, jak se sinice rozvíjí, každý den jeden až dva vzorky, o víkendech berou jeden vzorek denně, během týdne berou dokonce dva vzorky denně, no a celá tato akce je právě kvůli tomu, aby nevznikla znovu tato katastrofa. Povodí Moravy zavedlo po loňském úhynu ryb na nových mlýnech sadu opatření doporučených odborníky z Mendelovy univerzity v Brně, aby se situace neopakovala. Jedním z nich je právě posílení monitoringu lokality. Na webu státního podniku o tom informovala mluvčí Jana Kučerová a v DI pod nádrží Nové mlýny loni na konci června uhynulo asi 30 tun ryb a tomu se právě snaží pomocí těchto technologií a pomocí těchto postupů zabránit. Studie odborníků z univerzity už dříve označila za hlavní příčinu úhynu mimořádně intenzivní rozvoj sinic. S vysokou mírou pravděpodobnosti způsobil výrazný pokles koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě a vytvořil podmínky pro vznik toxické pěny. Autoři celé studie doporučili kombinaci technických, organizačních a legislativních opatření, která mohou snížit právě riziko opakování podobných událostí. Současně upozornili, že dlouhodobě udržitelné řešení vyžaduje systematické snižování přísunu fosforu a dalších živin do vodního prostředí právě v celém povodí Dyje. Dobrá zpráva, pro včasné zachycení případných změn ve vodním prostředí využívá povodí Moravy také monitoring pomocí dronu. Kdybyste náhodou viděli lítat dron, nelekejte se, není to UFO, je to povodí Moravy a dělá svou práci. Každý den mapuje nádrž a nadjezí jezu Bulhary pomocí dronu, což umožňuje sledovat rozsah rozvoje sinic a další změny na celé vodní hladině. Laboratoře státního podniku současně zajišťují pravidelný monitoring kvality vody a jak už jsem říkal, to dělají dokonce několikrát denně. V letních měsících mohou být pro ryby právě vysoké teploty velkým problémem, protože v kombinaci s přemnoženými sinicemi platí, že čím teplejší voda, tím méně kyslíku se v ní dokáže rozpustit. V teplé vodě s vysokým obsahem živin, jako je třeba dusík či fosfor, se pak sinice rychle množí. No a přes den kyslík sice vytvářejí, ale v noci ho naopak spotřebovávají. A pokud je jich hodně, mohou ho sinice z vody odebrat téměř úplně, což je potom pro ryby fatální. Já myslím, že člověk jako takový tu přírodu docela ždíme, čerpáme z toho docela dost. No a když to té přírodě takhle čas od času něčím vrátíme a pokusíme se něco udržet, tak jak to bylo, tak si myslím, že to určitě není na škodu. Držím palce, zdravíme povodí Moravy a děkujeme za tuhle aktivitu. Teď už pokračování odpolední Free Party, Cash Cash a Michael Jackson. Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
1: Hodina 55. minutka, závěr odpolední free party. My se podíváme na muziku, která nás právě v závěru odpolední free party bude doprovázet. No a po ukázkách už budeme startovat Freebox. Za malý okamžik je to tady, takže pojďme rychle na ukázky. Galantis a 5 Seconds of Summer. Je to pohodovka Lider, kterou vystřídá Florida I Cry. A doplníme to Paris Encore, Hungry Eyes. Pokud máte hladové oči, tak si dejte svačinku. Pátá hodina už je za rohem. Každopádně, pokud máte hlad, tak to nejste vy a bylo by dobré, abyste měli na Freebox dobrou náladu, takže doporučuju pěkně plný bříško, splnit co nejvíc úkolů, co dneska potřebujete splnit, odháčkovat si to pěkně velkým zeleným háčkem a pak už se hezky pohodlně během toho Freeboxu dostat zase z práce domů, ze školy domů, ze všeho, co máte na starosti, zpátky domů a užíváte si prostě pohodu. Hezké odpoledne, Lukin u mikrofonu a za pár minutek budeme startovat Freebox.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: na to, abyste si to se mnou vychutnali. Pokud jste právě na té druhé straně té řeky, na té druhé straně toho břehu a nemáte tu energii, tak ladíte taky dobře, protože vám budu pouštět takové hity, které vám právě energii a ten elán tak nějak doplní do života. Takže energie dožil, na startu Freeboxu dnes super kousky, je tam Anima, Lisa, Bad Angel, k tomu Bambolero, Geoda Silva, no a potom klasika, muzika a písničky a hity, které si sami vyberete. Využijte telefonní linku 790 107 107, studiový e-mail studio@freeradio.cz, taky 100% aplikaci, tam už vám to běžně valí, běžně funguje, jak je na běžícím pásu, takže zdravím taky všechny posluchače, co nás ladíte pomocí internetu nebo pomocí naší aplikace. Konec informací na startu, Lukin je tady, Freebox startuje a já vám přeju, abyste se dneska vychutnali na 107%. Je to tady, jdeme na to.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: Majdíka.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: Free Radio.
1: Maximální pohodička u Frýčka, Deoro, Mekanes, Můj Bien, jedeme dál, před námi vlastně nizozemská produkce, ono kolikrát v té hitparádě je to složitější, Holandsko, Nizozemsko, někdo říká, neříkej Holandsko, máš říkat Nizozemsko, někdo zase, prosím tě, je to hitparáda, a tak dále, a tak dále. Nicméně, oficiálně tedy nizozemský producent a výborný DJ a remixer Baker Matt. Baker Matt a Rainy vydali novinku, kterou pořád máme na Free Radio jako exkluzivní novinku. Pokud se vám skladba líbí, můžete pro ně hlasovat, ale na rovinu jakoby úplně obrovský úspěch v hitparádě teda nemá Baker Matt a aktuální skladba I Love Life. Pojďme si teda připomenout, jak to zní, jestli ta muzika hlasy zaslouží a nebo ne.

0: Muzika, la muzika. Free Radio 107 FM, 17:24 a půl minuty k tomu. Ve Freeboxu mám divokou kartu, mám z toho velikánskou radost. Posíláme tady vzkaz. Milan napsal to hezky. Zdarec, Luky, poprosím tě o nějakou zpátečkovou petardu, ale něco opravdu ostrýho. Výběr nechám na tobě, ale dej si záležet, ať si to užijeme. Ladí tě Davča, Fanda, Jura a Kejta. Pozdrav kluky, ať mají radost, ano, právě se stalo. Jinak hrajete výborně, budeme držet vlnu do konce. A mně se líbí, když to někdo napíše tak jako nespisovně do konce. Proč ne? Držte vlnu až do konce, až do 20. večerní, kdy pro vás na 107 FM opravdu hrajeme songy na přání. Měl jsem vybrat něco od podlahy, něco z pátečkového a něco, co baví i mě. Dopadlo to, přátelé, na Chemical Brothers a to tady dlouho nebylo.
1: Zpátečka Fríčka. 1999.

0: 5 vteřin před půl šestou, 17:30 za pár okamžiků, ladíte Freebox na Free Radio, teď maličko odbočíme od hudebního světa, od vašich oblíbených hitů, od písniček a podíváme se opět na dopravu a na počasí. Muzika je ale připravená i hned po počasí, budou následovat další skladby a taky další vzkazy a objednávky. Rovnou se na to podíváme, já to musím říct, tak jak to přišlo. Připraveni jsou například Felix Jen a Shaus, nádherná záležitost Walk With Me. Pozitivní letní věc. Úplně se vidím někde kabriolet, prostě jak vám fouká ten vítr do těch vlásků a máte brejle, jdete proti sluníčku a hraje tahle muzika. Tak si to zkusíme dneska odpoledne představit, jak by to bylo super, kdyby jsme nemuseli být v práci a v brněnských kolonách, ale letěli někde na útesu při západu slunce v kabrioletu. Doufám, že to tak někdy bude třeba, že si užíváte dovolený a výlety naplno. Každý ten okamžik je v životě důležitý pro to, abyste byli happy jak dva grepy. K tomu tedy Felix Jen. Za malý okamžik Michael Jackson, pozor na to. They don't care about us. Přišel totiž vzkaz. Ahoj, zahraj nám na BIS do Brna pořádnou muziku, hlavně pro Milana, děkuji. A ten, kdo dělal pořádnou muziku, tak to je právě tenhle člověk. Takže posílám Michaela, pokud byste chtěli jiný styl, jinou muziku, tak samozřejmě napište. Zdravím do BIS, celou firmu a taky hlavně Milana, kterého máme ve vzkazu. Za malý okamžik, který They Don't Care About Us a zpátečka společně s Michaelem Jacksonem, no a potom to opět doplníme aktualitkou, která nese název Ultra Love. Výborná spolupráce, ten song je propracovaný jako do detailu. Kashmir, Jason Ross, Brianna Grace a tato spolupráce Ultra Love. Co se týká muziky, myslím, že se máme na co těšit, tak teďka rychle za dopravou, ať si můžeme pustit další oblíbené hity.
1: Víme, kde to hostne. Doprava Free Rádia.
0: Opět posíláme do éteru aktuální zprávy z Brna a blízkého okolí, ať víte, kudy jezdit a kudy raději nejezdit. Na Vyškovsku mezi újezdem u Brna a Otnicemi havarovala dodávka, na místě zasahují záchranáři a projíždí se Kyvadlově, očekávejte zdržení. V Brně v ulici Švédské Valy tady došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel, neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Na trase z Brna směrem na Svitavy za odbočkou na Kuřim tady havarovala dvě osobní auta, na místě doprava zpomaluje, počítejte s kratším zdržením. Dálnice D2 zhruba na 3. kilometru ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě nákladního a osobního vozidla. Obě vozidla jsou po nehodě odstavené u kranice, tak tam buďte opatrní. Další komplikace už tady hlášené nemám prozatím. Doufám, že by nám to mohlo vydržet až do večera. Žádné další havárky, prosím vás, jezděte v klidu opatrně. Odpolední špička už se taky uklidnila. Vidím tady silnější provoz, který jsme měli na Zvonařce, už je pryč. Hladívková průjezdná, Špická bez kolony, dokonce Jihlavská ulice nehlásí kolonu, Žabovřeská průjezdná bez komplikací. První část Kněžínské už se rozjela, druhá část Kyníčské, tam je stále kolona zhruba na 3 minutky. Další kolony už tady v Brně nevidím, jenom snad ještě Křenová ulice a Táborská, která stojí za zmínku, a silnější provoz na Poříčí. Tam je to každé odpoledne, takže aktuálně tedy Táborská, Křenka, Poříčí, silnější provoz, jinak už je to v Brně s tou intenzitou dopravy jakž takž. Jezděte opatrně a pokud máte další informace, posílejte to k nám. Využijte aplikaci anebo volejte na dopravní linku. Děkujeme.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 3,5 minutky po půl šesté na teploměrech v Brně 24. 24 stupňů aktuální teploty, večer ke konci Freeboxu už teploty v Brně na 18 stupních, noční teploty se propadnou na pouhých 8 stupňů Celsia, takže opět nás čeká docela chladná noc, podobně jako dneska v noci. Zítra, tam se to malinko pokazí, dopoledne očekávejte přehánky, ojediněle déšť, odpoledne potom zatažená obloha, takže toho sluníčka bude sice míň, ale odpoledne by snad nějaké mělo být. Teplotní maxima zítra během dne 24 až 25 stupňů a zítřejší noční teploty okolo 13 stupňů.
2: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: Je to tak, každodenní dávka energie na 107 FM a teď, jak jsem říkal, přátelé, vy, co máte kabrio, tak si to nemusíte představovat, že jo, ale vy, co kabrio nemáte, tak jenom ta představa. Západ slunce, útesy, Felixien a k tomu Free Radio. Šťastnou cestu, frýčkaři!

0: Kluci, dostali jste mě, musím to říct rovnou také do vysílání. Posloucháte úterní Freebox, od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, na hodinách je hodina jako na kostele, 17.42, za okamžik 43, no každopádně blíží se 6:15 a někdo je na cestách, někdo doma, někdo pracuje, někdo lítá po venku, někdo cvičí, někdo uklízí, vaří a tak dále, ale mám tady takový jako dva specialisty, co jsou opět na cestách, kluci se nám ozvali do naší aplikace, chlapi, děkuju, máte to na výbornou, já bych to nemusel jakoby těm lidem převyprávět ten příběh z té hlasovky, tak tu prostě pustím. Od toho tu aplikaci máme. Takže tady jsou jakoby přímo hlasy našich posluchačů z terénu. Tady to máte živě?
1: Luky, nezdar. To se po nějaké době Pětín a Onín bumří.
2: Aric.
1: Dneska jedeme jenom z Ostraví, takže dneska budeme dobře doma, teda doufám. A prosím tě, dneska, jestli by to šlo, Ondra minule vybral blbě, že jsi to neměl, tak já bych zkusil DJ Dado a You and Me, jestli máš. Ale to jsem... Za mladá jsem se motal na hlavě, když to hrálo a tak. Teď už se mi motá hlava sama. Tak dík a měj se, zdarec.
0: Zdarec, kluci, výborný, výborný, výborný. Nasmál jsem se, jednak jako to podání toho vzkazu, úplně normálně, přirozeně, prostě zdarec. Kluci to objednávají, v mladí jsem se na to motal na hlavě. Já jsem se na to nemotal na hlavě, ale je pravda, že to prostě hrozně frčelo. To je prostě začátek DJ Dado, to znal každej. Tu. Takže přátelé, doporučujeme každý den aspoň na chviličku naladit Free Radio, ať jste potom happy. Já posílám do éteru další výbornou zpátečku, co vybrali kluci. Zdravím boomery na cestách prý. Dneska jdem z Ostravy, budem dobře doma a pak doufám. You and me, DJ Dado a další zpátečkový hit na Free Radio. Užívejte si krásné odpoledne. Kluci, díky za hlasovku.

Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabar!

0: ho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
0: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
5: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
6: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
7: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
8: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
9: Žádný pozlátko, prostě gym.
0: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
10: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
11: Víte, jak nejrychleji ze Židenic do Králova pole? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
12: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
17: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
20: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
21: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendor?
22: To je jízda! Teď už vím, jak na to! Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou!
21: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
23: Dobrý energii!
24: Energii s tou nejlepší taneční muzikou!
23: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. To 7 FM.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Pitkin!

0: ubytování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: Free Radio.
1: Ladíte Free Radio 107 FM, 18. hodina odbyla, Lukin u mikrofonu, pokračuje Freebox, mám připravené ukázky muziky, které jsou přímo před námi, za pár minutek se na to podíváme, ale k tomu ještě takový malý komentář k událostem z města Brna, mně to vždycky připadne jak normálně z filmu. Já vám přečtu příběh, který tady máme díky policii městské. Žena kouřila na zastávce, strážníci při ověřování údajů zjistili, že je už několik let v pátrání. Jo, a teď ta myšlenka. Představte si, že jste to vy, že víte, že jste prostě v pátrání, lítáte v nějakým prus švihu samozřejmě a víte, že prostě byste se neměli zdržovat jako na takových místech, kde se často pohybuje policie. Zkrátka, když jste v pátrání, tak byste asi měli mít tušení, že jste v pátrání. Máte něco v nepořádku, máte nějaký restíky, nějaký škraloup, prostě nějaký problémky, no a utíkáte takzvaně před tím životem, nebo utíkáte teď už i před zákonem, ale jakoby, jak je možný, že to dneska nenapadne 15-letýho školáka sednout si a zapálit si na té zastávce. Každý ví, že to je do očí bíjící, lidi to nesnáší, starší občané volají z balkónu dokonce městskou policii, přijeďte, tam jsou mladíci, kouří na zastávce. To znamená jako v dnešní době, řekl bych, docela riziková činnost, jo, stoupnout si na zastávku a tam se zapálit. Takže jak je možný, že já takhle, co si vzpomenu z minulosti, tak docela často se stává, že celostátně hledaný člověk je dopaden při takovéhle banalitě. Minulé si pamatuju půl roku zpátky taky nějaký chlápek, který byl snad hledaný půlkou jako naší země nebo půlkou Evropy, tak byl přistřížen u toho, jak snad někde odcizil žvíkačky nebo nějaké jako nesmysl. Tak by mě zajímalo, jako jak ti padouši opravdu přemýšlí. Tady třeba žena, jo, seděla na zastávce, zapadla si, přijeli policajti, dostala pokutu a ještě k tomu tvrdila, že to není ona. Já vám ten příběh přečtu teda, ať víte, jak to bylo. Několikaleté pátrání, teď poslouchejte, několikaleté pátrání. Takže několik let v pátrání. Několikaleté pátrání po 49-leté ženě ukončili v úterý odpoledne strážníci na Lesné, dokonce u nás na Lesné, hezky. Oslovili ji kvůli tomu, že kouřila na zastávce, což je zakázáno. Už při ověřování jejich osobních údajů ale nabyla hlídka dojmu, že jim žena uvádí nepravdivé informace. 49-letá žena se totiž prokázala kartičkou zdravotní pojišťovny, její jméno však nefigurovalo v registru. Přesto si stála za tím, že strážníkům říká pravdu. Vzhledem k problémům s ověřováním její totožnosti jí hlídka musela předvést na nejbližší policejní služebnu. Tam vyšlo okamžitě najevo, že 49-letá žena má skutečně jiné příjmení a policie České republiky po ní pátrá už několik let. Několik let. Jakmile s ní tedy strážníci dořešili přestupek, za který si od nich vysloužila několikatitisícovou pokutu, předali ji do rukou státních policistů. Tím celý příběh končí. Já moc krát děkuji, pěkné odpoledne nám přeje právě tisková mluvčí magistra Markétka Skřivánková. Zdravíme, děkujeme za informace. A já jsem právě, když jsem to četl ty informace, tak jsem si říkal, proč člověk, který jako je několik let v pátrání policie České republiky, si sedne na Lesné na zastávku a dá si cigáro. Nejlepší věci prostě. A proto Timmy Trumpet a Best Thing právě teď. K tomu taky Marlon Hofstadt, It's That Time, Fisher Remix. Takže trošičku jako Ibiza do toho. A k tomu ještě německá produkce, tentokrát Umbrella a projekt Neptunika, Coming Home. Super odpoledne a příjemný posech přeje Free Radio.
0: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: Freebox na Free Radio.
1: Nejvyšší čas udělat si místo a prostor pro další objednávky. Mám tady docela tlačenku v aplikaci, to vidím, tady se to hrne. Ivanka z Chrlic píše: Ivanko, za chvilku hrajeme. Michal Bajkero z Líšeň, takový ty jakoby posluchačský stálice, bych řekl. Zdravím. Do aplikace se hnedka dostaneme. Volající mají jakoby přednost ve Freeboxu, právě teď je linka obsazená a já se ptám, kdo je tam? Halo.
2: Tady Pavel.
1: Pavle, čau. Já jsem rád, že voláš. Já to s tebou musím hnedka rozebrat, jo?
2: Tak pojďme na to.
1: Seš celostátně hledaný, jo?
2: To jsem, to by se dělo.
1: Já to neřeknu.
2: Ale počkej, nechci říct, kde teďka jsou.
1: Příběh, jo? Počkej, to se stalo, jako realita, to se stalo v Brně. Paní, co byla v celostátním pátrání, si jako, nevím, jestli si zapomněla, že jako že policie hledá několik let, si v Brně sedla na Lesné na zastávku a tam si dala čvaňho. Zapálila si normálně, takže jakoby hnedka policie, samozřejmě hnedka pokuta a hlavně hnedka přišli na to, že jako
2: Počkej, to jako si nemůžeš venku zapálit.
1: Venku si můžeš zapálit, ale nemůžeš kouřit na zastávkách přece.
2: Ani když je otevřen.
1: No, viděl jsi kdy zavřenou zastávku?
2: Jo.
1: To už je nádraží, to už je zastávka přece. No. Ale dobře, dejme, ano, jsou takové kabinky. Nebudu tvrdit, no? Že nejsou zavírat cesta. Ano, jsou zavírat, už to vidím, 150 mailů, Lukáši, ale u nás ve Všeradech máme zavírat cesta, už to vidím. Takže ano, jsou zavírací zastávky, dobře, uznávám,
2: ano,
1: ale...
2: Uklidíme ten rozlicovaný dav.
1: Ano, uklidíme rozlicovaný, ale centrum Brna, prostě MHDčko, rozumíš, autobusové zastávky, tramvajový,
2: možná
1: jsme v Brně, tak Šarinové zastávky, že jo. No, tak představ si, ty seš sám v pátrání, udělal bys takovou jako hloupost?
2: Já přece... bych měl její větší, hele, na to mě asi moc dobře znáš už.
1: No, ale když jako tušíš, že seš v pátrání, tak přece chodíš neviditelný...

0: Po nocích nevylezl bys ani ven.
1: Ani prd, já bych si radši zapadl doma na dvoře.
0: No, když třeba žádný doma nemáš, nebo tak musíš to nějak řešit, ale že prozrova ten člověk jako se nechal nachytat na takové banalitě.
1: Hele, protože to ona je třeba je tak dlouho na útěku, že už si to ani nepřišlo.
0: Jo,
1: a
0: takhle.
1: To nebavilo.
0: Takže hoši, já si tady sednu, zapálím si, přijďte si pro mě, já už to mám plný zuby.
1: Jo, no, třeba už nebavilo utíkat, tak říká, víte to, kašu na to.
0: To je.
1: Asi mě udajete.
0: Kamaráde, ty jsi zase
1: a
0: pomohl.
1: Mít jídlo zdarma,
0: to je rozuzlení celé situace. Mně to nenapadlo, že ta holka, o které tady vykládám, že udělala hloupost, je o dva kroky napřed než já.
1: Ano.
0: Ona normálně šla, dobrovolně šla, říká si, už toho mám za ty roky plný zuby, tady si puknu, kluci tady budou ruk-cuk. A tak se stalo.
1: No, ty jsi říkala, a je nějaký schovávačky furt, hentej, totej, to už nejde, to už je
0: nejde.
1: To moc dlouho, hele, už mě to nebaví, furt se někde schovávat, říká, víte co, já na to kašu, jak si sedla, dal si čouda,
0: je to pravda.
1: Tam byli, hned ubrali a už měla zrovna pokoj.
0: Má to na ty narozeniny jasný, protože jí bylo 49, takže 50 pěkně oslaví v teplíčku, ne, to dostane
1: no,
0: tepláky.
1: No, hele, tak a má tam spoustu těch známých, určitě jídlo zadarmo.
0: Košičky zadarmo můžeš uplet. Ale dobrý, rozumíme si. Takže nakonec jsme ten příběh odhalili, vůbec to nebyla hloupost, byl to záměr. Paní
1: to
0: měla plný zuby.
1: Dámy a pánové, byl to záměr.
0: Záměrně šla bručet. Tak, a je to.
1: Tak.
0: Pavle, já ti děkuju.
1: To
0: a je to vyřízené. Co tam máme za další případ?
1: Pojďme dál, hele.
0: Pojedeme normálně, justice. Ad aktovka na Free Radio, pozor. Pavlíku, pojďme taky pro lidi nějakou muziku vybrat. My nemáme jakoby nic konkrétního.
1: My nemáme nic konkrétního, no. Já jsem ten předchůl tak viděl koňa a tak mě napadlo, že jsem nikdy nejel na koňu. Říkám, že si zavolám a ty mě pustíš nějakou tu muziku.
0: Ty říkal jsi jako country, ty říkal jsi jako, aby to mělo jako nádech.
1: No, tak jako třeba zremixovaný, jako moderně.
0: Já vím, jako, že úplně country ti tady nepustím, jo. To jako
1: no tak jasně, tak to mě jasné.
0: Ale přemýšlel jsem právě, jak to udělat a existuje skladba,
1: ano.
0: Která, oni všichni jako čekají, že vyrazím jako Katai Joe, jo, to je jako úplně...
1: No, tak jasné, tak to je jasné,
0: ale tak my jako jednodušší nebudeme, my to dáme úplně jinak.
1: Ne, my dokážeme víc přece.
0: Přece jste řekl úplně přesně, protože Kašmír vydal skladbu, která se přímo jmenuje Take Me Home Country Roads. Ve mně domů, to jako takže ta country cesta je přímo před tebou, Pavle, a já jsem frajer.
1: Tak, kámo, tak to smekám svou plešatou hlavu.
0: Se pochválil za tebe, nevadí. David, někdy je potřeba se pochválit sám, přátelé. Mějte na paměti, nikdo jiný to za vás neudělá. My teďka dáme teda petardu od Kašmíra. Pavlíku, ty nám řekni, pro koho zahraješ?
1: Tak, hele, pro mě, pro tebe. A teďka to necháme věnovat té paní na cestu do nového ubytování.
0: Tak, zahrajem pro paní. Zahrajem
1: pro paní.
0: A ti to tam utíká.
1: To nebyla hloupá, ale byl to záměr.
0: Jasně. Teď si představ.
1: Ještě byste měli takové vzkázy, ale pro všechny, kdo to chce udělat, nebojte se. Paní vám šla inspirací, jestli vás to nebaví,
0: no jistě.
1: A to vyprněte taky.
0: Tak, a jestli nemáte třeba na taxík, tak se sedí na zastávku, dejte si čvaňho a oni pro vás přijedou.
1: No, oni to budou hned. Ani neusíte dlouho čekat.
0: Já ti děkuju, Pavle, opět krásné, vysmáte odpoledne díky tobě, díky tvému telefonátu. Zeptám se, tady už čekám, já už ty lidi trošku znám, víš, jako ty posluchače, jako už za těch pár let se to naučíš a už čekám ty otázky. Jak to, že to kolem toho Pavla nepípá? Pavle, jak to, že to kolem tebe nepípá?
1: Vážení mý posluchači, já nesu v práci.
0: Te počkej, já slyším muziku a ty to řekni ještě jednou?
1: Já nejsem v práci.
0: Krásný.
1: Je to šokující.
0: Je to
1: neuvěřitelné, ale je to tak.
0: Je to věc, kterou může v téhle zemi říct málo kdo.
1: No, to je pravda, hele. Já se tam teda odpisnu zase jako zítra.
0: Je to jasný.
1: Ale dneska...
0: Díky moc, Pavle, díky moc za pokec, já už musím posílat do éteru další muziku.
1: Jo,
0: lidi čekají, je tady fronta. Měj se krásně, dávej na sebe pozor a nekuř na zastávce. Ahoj.
1: Čau. Lukáš Bartl, Free Radio.

0: Freebox na Free Radio.
1: Tak tohle byla, přátelé, muzika, kterou jsme tady vymysleli s Pavlíkem. Je pravda, že když jste to poslouchali, tak tam jakoby toho country nádechu hudebně moc nebylo. Takže aspoň teda country roads jako v tom textu. Doufám, že Pavlík měl radost z téhle písně po tom, co zahlídl koně a inspirovala ho ten kůň právě k výběru muziky na Free Radio. Takže děkujeme za tyhle asociace a taky díky za další tip do éteru. Teď už jsou na řadě konečně čekající fríčkaři z naší aplikace. Díky moc, že využíváte aplikaci. Můžete tam poslouchat kdykoliv, si ťuknete. Dokonce já jsem včera zjistil, nevím proč se to děje. Vlezu do auta a okamžitě se mě automaticky přes Bluetooth napojí aplikace a hraje mě prostě v autě Free Radio jako z telefonu, jako přes net, ne jako rádio z rádia samozřejmě, ale jako rádio z telefonu, což jsem tak jako vychytával. Nevím, jestli má aplikace přímo tato funkci. Aplikaci jsem měl vypnutou normálně na ploše, ale když mám zapnutý Bluetooth a v autě je to jakoby přepnutý právě na ten příjem Bluetooth, tak okamžitě hraje aplikace, snad jako sama od sebe. Ještě to musím otestovat, abych neřekl do vysílání nesmysl, ale tak nějak to asi funguje a docela by to potěšilo. Bez jakéhokoliv dotyku, nic jako na telefonu, nic neladíte. Normálně máte pozavíraný všechny aplikace, zamčený telefon, ale zapnutý Bluetooth, jo, samozřejmě. Vlezete do vozidla a mě se v autě prostě hnedka aplikace Free Radio. Takže super. Teď ale, kdo píše do aplikace? Ahoj Luky, tady je Ivana z Chrlic. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro Michala Dolíšně a pro Michala Svobody. Písničku od Verony, díky i pro tebe do studia. A já jsem si celou dobu myslel, že Michal z Líšně je Michal Svoboda. Ale v tom textu tady je to pro Michala Dolíšně a pro Michala Svobody. Takže oni jsou tam asi dva. Písničku od Verony, záměrně jsem vybral starší kousek, asi jste čekali novinku nebo nějaký aktuální věci od Verony, na mě nečekej a tak dále, ale já jsem tak jako chtěl dneska zazpomínat a tím pádem jsem vytáhl starou, dobrou, klasickou Veronu. Nejsi sám!
0: Hrajeme podle tebe Freebox.

docela slušný kousek, přátelé, nádech té klubové atmosféry, nádech Ibiza Party, samozřejmě It's That Time, Fisher Remix, geniální skladba s geniálním remixem v super verzi, teda aspoň za mě osobně. Teď objednávky přímo od vás, mrkneme se do aplikace Free Radio, kdo pak píše dál. Zdarec, Lukajdo, zdraví Michal Bajkero z Líšeň, zahraj mě tam prosím Psy, Gangnam Style, je to pro tebe, pro celé Brno, pro moji kamarádku Ivanku z Dochrlic, no tak moment. Vy se jako znáte, jo? Tak to mě nenapadlo ani ve snu, mě nenapadlo, že ty lidi mezi sebou, co píšou, že se můžou znát a teďka to tady Michal úplně propálil pro moji kamarádku Ivanku Dochrlic, taky pro všechny posluchače a posluchačky a pro moje rodiče. Díky, Michale, jasná věc, jasná zpráva, muzika je připravená, vybraná, díky za krásný vzkaz. Užívejte odpoledne na 107 FM. Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Minutka a půl po půl sedmé, nejvyšší čas omrknout brněnskou dopravu. Podíváme se taky na počasí, podíváme se na veškeré důležité informace, plus doplníme playlist Free Radia vaší oblíbenou muzikou. Mám tady vzkaz, kterému tak trošku chybí, jako by třeba pozdrav nebo podpis, nevadí. Je to takové jako, ani nemůžu říct poloviční vzkaz, takový třetinkový vzkazík dneska. Zkrátka došel pozdrav. BB Rexa New Religion, tečka, díky. Takže nevím, od koho to je, nevím, kdo jste vybírali, ale rádi zahrajeme. Hned jako další píšou tady kluci makáči z brigády. Zdarec, na brigádu s cihlama nás prosím nakopni něco z dramíku, kdyby to šlo, prosím vás, z dramíku jako ze stylu drum and bass, kdyby jako jste nevěděli, co to je z dramíku, abyste se nemysleli, že to nějaký třeba podnik nebo klub nebo nějaká složka, ne, něco z dramíku jako něco z drum and bassu, kdyby to šlo, budeme ti velice vděční, pití ještě máme, tak makáme dál. Co se nedodělá a dnes zůstává nám na zítra. Pozdravujeme všechny do Brna a tobě děkujeme, že nás vybereš a přečteš. Přátelé, já to nevybírám jako podle sympatie. Já se snažím do toho Freeboxu vždycky nacpat úplně všechny ty lidi, co se ozvou. Někdy to samozřejmě není možný, ale díky, že nás vybereš a přečteš. Makáči a fríčkaři Adam a Honza, kluci, zdár. Tady máte teda něco z dramíku Dark Lights. S další peskou napsala Hanka. Ahoj Luky, kde ty bereš tolik energie? Já když přijdu z práce, padám na hubu, pak zapnu tebe a říkám si, jak to ten kluk dělá. Hoď mi tam prosím tě tu novou Enyu se Cyrilem, moc se mi líbí a ať si to v práci užíváš tak, jak dodnes. Hanka, Aničko, děkuju, děkuju. Jak vždycky říkáme tady na 107 FM, Freebox je největší porce muziky na vaše přání. Teď už ale doprava.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Ze studia Free Radia zdraví Lukin, zdravím všechny šoféry i šoférky, přeju vám šťastnou cestu, bezpečný dojezd a teď se podíváme na ty zásadní informace, které by se vám na vaší cestě mohly hodit. Dálnice D1, 194,5 km u Brna ve směru na Vyškov, tady havarovalo osobní auto s nákladním autem, na místě doprava zpomaluje, zdržení bude narůstat. Na Brněnsku v Říčanech na náměstí Osvobození zasahují záchranáři a policie u havárie motorkáře, počítejte s omezením provozu. Na Blanensku přímo v Jedovnicích v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Na Kopci havaroval další motorkář. Doprava na místě zpomaluje, blokovaný je tam jeden jízdní pruh, očekávejte tedy zdržení. Na Vyškovsku mezi újezdem u Brna a Otnicemi havarovala dodávka, na místě jsou záchranáři a projíždí se tam kyvadlově. Tolik tedy nehody a ty větší komplikace a teď omrkneme intenzitu přímo v centru. Intenzita dopravy krásně klesá, je vidět, že odpolední špička uvadá a teď už byste vlastně v podstatě na žádným z hlavních tahů neměli potkat žádné kolony, ať je to Knížská ulice, Žabovřeská, čistá průjezdná, Bauerka, Poříčí, jedeme dál, Zvonařka, Hladíkova a klidně až na Ostravskou projdete bez zdržení. Pokud prolítneme i Židenice, Pohoda, Klídek, Táborská, bez kolony, Gajdošova v obou směrech průjezdná, nahoře na Kopci potom Žarošická, Jedovnická v pořádku, bez kolony a bez zdržení. Silnější provoz akorát v okolí Nových Sadů, tady je to právě vlivem té úpravy na komunikacích, takže Husova, Nové Sady, tady ještě opatrně. Jinak je to úplně vše a měli byste Brnem projet, hlavně bez nervů a bez stresu. V tuhle hodinu už celkem v pohodě. Pokud máte jakékoliv další informace, ať je to centrum nebo dálnice nebo nějaké odlehlé obce, tak klidně využijte naši aplikaci anebo volejte rovnou na dopravní linku Free Radia. Děkujeme a šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teploty lezou dolů velmi pozvolna. Před hodinkou bylo o 0,1 stupně víc. To znamená necelých 24 stupňů. Mě to tady přesně ukazuje Brno. 23,9, před hodinkou bylo 24, takže žádná velká změna. Teploty zkrátka v Brně stále mezi 23 a 24 stupni. K večeru dneska bez deště, bez přeháněk. Teploty ale budou klesat. Kolem 8 večer už na 18 stupních a noční teploty pouze 8 stupňů Celsia. Zítra se nám to malinko pokazí. Dopoledne ojediněle déšť. Neznamená to, prosím vás, že bude dopoledne pršet, je to ojediněle déšť. Odpoledne potom zataženo, takže sluníčka bude málo, ale odpoledne si ho snad chvilku užijeme. Teploty zítra, podobně jako dnes, o něco výš, mezi 24 a 25 stupni a zítřejší noční teploty okolo 13 stupňů.
5: Free Radio. Free Radio. Free Radio.

0: Krásné úterní odpoledne přeje všem Free Radio 107 FM, Lukáš Bartl zdraví od mikrofonu. Vidím, že v kalendáři už 16. svátek dneska slaví Zbyněk, tak Zbyňkům všechno nejlepší. My máme zhruba půl minutky do 6:45 a rovnou skáčeme mezi naše posluchače. Telefonní linka opět volná a já se ptám, kdo pak je tam. Halo, halo.
1: Halo, halo. Libovýchna Léňa.
0: Léňo, my se dneska slyšíme podruhé. Vysvětli prosím tě posluchačům, jak je to možné? Kdy to bylo poprvé?
1: Poprvé to bylo, když jsem zkoušela uhádnout bankovku a nepovedlo se mi to. Tak jsem slíbila, že zavolám do Freeboxu a sliby se mají plnit nejenom o Vánocích.
0: Řekla jsi to moc hezky. Takže jenom pro ty ostatní posluchače, aby věděli, jak to prožíváš, že i soutěž a i písničky na přání jsou možný, přátelé. To není jako, že zavoláte si jednou na fríčko a ten den jako už vás tady nechceme. V žádném případě. Normálně to spojujte, propojujte, napište si klidně na ledničku. V 5 volám Freebox, o 6 volám bankovku. No a klidně volejte, my jsme tady pro vás. Leňo, jsem rád, že jsi dodržela slovo, že se slyšíme po druhé a jsem rád, že vybíráš další skladbu. Vyber song a já pak mám připravenou ještě pro lidi burzu práce.
1: Takže bude to Dermot Kennedy, písničku ale vybral ty.
0: Ano.
1: A bude to pro všechny, co poslouchají, co volají, co když s tebou mluvijou, dokážou ty posluchače, kteří vás poslouchají, potom dostat do totálních záchvatů smíchu. Jako třeba si měl teďko toho Pavla.
0: Tak s Pavlíkem.
1: Jednou jsem poslouchala, že pípal a ty se zeptal, a jak to, že nepípeš, že není v práci. Tak to, co jste si povídali, tak já jsem tady nejen spadla ze sedačky.
0: Je to hezký, je to hezký, děkuji.
1: Záchvaty, totální. Takže prosím, takovýhle jsou pro lidi. A ty jste říkal, že dneska má znáte Zbyněk, tak
0: je
1: já
0: to
1: takhle nadávku bývalým švagrovi popřeju. Ale hlavně pošlu i tu písničku mojí mámě, která má dneska narozeniny.
0: Ano.
1: A i ještě jedna kamarádka, která má ve stejný den. Takže to obě tyhle moje milovaný holky i tohle písničku posílám k narozeninám.
0: To je hezký, to je hezký. Přátelé, navázali jsme na vysílání, k tomu jsou tam ty narozeniny. Kámoška, mamča, no já myslím, Leňo, že máš dneska splněno. Na výbornou, ještě k tomu na výbornou. Tak užívej muzikou za okamžik pro tebe Dermot Kennedy a skladba Kiss Me, taková malá pusinka tady od nás ze studia Free Radia.
1: Oh, to je hezký, děkuju.
0: Měj se hezky a užívej poslech, ahoj.
1: Díky,
0: měs,
1: ahoj.
0: Ahoj. Leně naprosto v pohodě, přátelé, tady slyšíte, že ten prostě, ten přístup k tomu životu je z těch lidí cítit, prostě nestresovat se, nenervovat se, hlavně se z toho ne... Čak víte, no, jdeme na burzu práce, kluci makáči, mě tady psali fríčkař Adam a Honza, že čistí cihly, já jsem to taky za mlada dělal, celá ta hromada těch cihel tam byla asi 3 dny a my jsme prostě 3 dny seděli a čistili cihly, bylo to jako hrozný, ale zkrátka byla ta brigáda a byly za to penízky, no, takže kluky zdravím, makáče, fríčkaře Adama a Honzu na čištění cihel a vy, co zháníte novou práci nebo brigádu, poslouchejte pozorně.
2: Free Radio, burza práce.
0: Burza práce dnes bude pátrat po zájemcích na pozici kuchař, kuchařka. Pokud chcete pracovat v tomto oboru, tak poslouchejte pozorně.
2: Free job.
0: Náplní vaší práce bude logicky vaření české klasiky v supermarketu, požadavky vyučení v oboru kuchař, kuchařka, poctivost, odhodlání a taky ochota pracovat v týmu. Nabízí práci na plný úvazek na dobu neurčitou, plat 44 700 korun měsíčně, příspěvek na stravování 100 korun na den a k tomu celoroční 15% zaměstnanecká sleva. Veškeré další podrobnosti a hlavně kontakty najdete na freeradio.cz/burza-práce.
2: Free job.
0: A pokud byste chtěli podobně nabídnout nebo inzerovat pracovní příležitost, zháníte brigádníky, čeká vás velký festival, klidně to posílejte sem k nám, píšte si práce@freeradio.cz, tam posílejte veškeré podrobnosti a veškeré podklady a my se samozřejmě postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
2: Free job. Free job na Free Radio.
3: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
4: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
5: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
6: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
9: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu, akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: Pitkin!

0: ani pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.

za 5.7 a 107 FM stále s vámi. Free Radio vás zdraví. Zdravíme do aplikace, zdravíme na internet a zdravíme samozřejmě do Brna a do celého okolí na 107 FM. Jak to bude vypadat s další muzikou? No mám tady nějaký restíky, mám tady nějaký dluhy a k tomu taky další vzkazy a další objednávky. Krásně se nám to tady propojuje, takže pojďme hezky postupně. Nejprve nás čeká skladba, která je v pořadí už asi 5 minutek. To víte, volající mají přednost a dneska toho hezky využívají. A je to, ano, Enya a Only Time. Cyril Remix, krásná skarbička, už to poletí. Hned na to další novinka, Ava Max a taky Bia se skarbou Energy. A k tomu Tereska, Lukášku, ahoj, je opravdu příjemné poslouchat Fríčko, protože, jak říkala Leňa, je tam s váma sranda. To je hezký tohle číst, já vám moc krát děkuju. Až tam bude místo, hoď mi tam novýho Mikolase, já ho úplně žeru. Tak Tereska se tady přiznala, sympatie k Mikolasovi. Teresko, já se ti nedivím. Polský DJ, hudební producent a remixer Trips společně s Mikolasem Josefem, vystupujícím aktuálně jako Mikolas a jejich novinka Hard to be Humble. Terko, zdravím, děkuji ti za výběr muziky a všem fríčkařům přeju dneska večer hlavně široký úsměv a dobrou náladu.

0: hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Jedeme dál. Pokračuje úterní Freebox v kalendáři 16. Doufám, že vás to nějak nestraší nebo neděsí, nebo doufám, že 16. je pro vás v pohodě během takhle měsíce. Večerní Freebox je tady 10 minutek po 7. prostor pro telefonní linku Free Radia. Klasická otázka, kdo pak je tam? Halo, halo?
2: Halo, halo, klasická odpověď, je tady Cuda, který zdraví všichni posluchači a tebe, Luky.
1: Já ti děkuju za pozdrav. Teď se mě stala věc, o které mluvil můj táta. Mně se někdy, jako, mě přeskočí hlas, všiml si, já jsem řekl halo, halo, a pak mě to přeskočí na jiný to. Mně se stává, když mám jakoby unavený hlasivky, nebo když je toho moderování a mluvení moc, já mluvím v klubech, mluvím v rádiu, mluvím v hitparádě, mluvím mimo rád, mluvím pořád vlastně, co jsem se narodil, tak jsem tu pusu nezavřel, ale jak mám někdy třeba po nemoci nebo alergie, mě taky ještě trošku ovlivňovala letos, že jsem měl jakoby dlouho ten chraptivý hlas, tak mě to občas přeskočí ty hlasivky a táta mě nedávno říká, prej ty čověče, já jsem tě jako poslouchal, ty už jako nemůžeš, jako doděláváš, říkám ještě ne, ještě se jako cítím dobře, ale je pravda, že teď se mi to stalo a teď jsem si uvědomil právě, o které té situaci mluvil tačka, že vypadá vždycky, jak to hecuju prostě a chtěl bych, aby ty lidi slyšeli tu energii z té hudební přehlídky, tak tam se mi to občas stane, že mě ten hlas přeskočí a teď mě to přeskočilo zase. Takže Culdo, abych já jako ušetřil hlasivky, tak předávám slovo tobě a ty si to dneska celý uveď.
2: Dobře, Luky, děkuju a můžu ti říct, že jestli jsi byl někdy za Stárka, nebo většina lidí, co byli někdy za Stárka nebo za Stárkovi, tak ví, že na hodech se juchá a zpívá, že jo. No a ty další dva dny, potom co? Potom ti přeskakují hlasivky, takže tě docela chápu.
1: Takže to, znáš, jo?
2: Dneska hlasivky, dáme si Otto Knoss, Milion Voices, bude to pro všechny posluchače, pro tebe, pro tvoje hlasivky, no a hlavně pro Aničku.
1: Nádherný, nemám co dodat, jdeme za písničkou, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj a děkuju.
0: Free Radio, hudební novinky.

0: Tak dneska jsme si dali taky očíka. Milion Voices na 107 FM, speciální vzkaz od Suldicu, do Vymockrát děkujeme, 16 minutek po 7 večerní, jsou před námi další objednávky. Máme toho docela dost a tuším, že s tou další hlasovkou to byla Danča. Já teďka nemůžu jakoby to říct na rovinu, já si nejsem jistý a nerad bych někoho jako přejmenoval. Je to opět přes aplikaci Free Radio a mockrát děkuji všechny, co jste dneska využili aplikaci, děkuji všem, co se tam psali, posílali hlasovky. Zkrátka je tady toho kopec těch pozdravů a jsem rád za každou aktivitu, která se potom odrazí tady ve Freeboxu a za každý vzkaz, pozdrav a materiál, který můžu poslat obratem já do éteru a za všechny vzkazy a objednávky ještě jednou děkuju. Tak, jestli se nepletu, asi Danča chtěla Satisfaction, mrkneme se na to.
1: Ahoj Luky, hoď nám tam nějaký pořádný banger do práce, třeba Satisfaction. Díky, Danča.
0: Je to Danča. Free Radio. Takže banger do práce, Satisfaction.

0: Majíte.
1: A páté ani opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Hrajeme.

0: Muzika od Tomáška Wernera právě teď dozněla. Byl to Oli Murs a Rizzy Kicks, Hard Skips a Beat, a je to skladba, kterou právě Tomáš dneska posílal, jak to sám řekl, pro celou moderátorskou partu Freerady, a to znamená pro všechny moderátory, ať jsou to ranní, odpolední, víkendoví moderátoři, zkrátka pro celou moderátorskou partu od Tomáše. Tomášovi moc krát děkujeme, Oli Murs za námi, a teď právě téma Oliver Tree. Opět se k tomu dostáváme, opět je to potřeba tak nějak jako připomenout, nebo připomenout, to asi není potřeba, celý svět bohužel ví, co se stalo. Je to neuvěřitelný talent, nebo bohužel teda byl to neuvěřitelný talent, no a v neděli oficiálně 14. června 2026 úmrtí Rio de Janeiro. Bohužel byla to jakoby tragická událost. Srazily se dva vrtulníky, celkově tam umřelo, zahynulo asi 6 lidí a bohužel jedním z těchto lidí, jedním ze členů posádky byl právě zpěvák Oliver Tree Nickel, který se narodil 29. června 1993 v Santa Cruz. Úmrtí bohužel 14. června 2026 Rio de Janeiro. Měl se dokonce ukázat i tady v Praze. Chystal se na obrovské světové turné, byl to člověk, který opravdu spojoval různé věci na světě, byl to komik, byl to talentovaný člověk a myslím si, že by nikdo v takhle nízkém věku neměl odcházet. Je to bohužel tragédie, stává se to, já těm vrtulníkům nějak poslední dobou vůbec nevěřím, každá velká tragédie, ať je to basketbal nebo hudba nebo něco. Vemte si sami, kolik slavných lidí zemřelo ve vrtulníku nebo při pádu vrtulníku. Myslím si, že je toho víc než dost. Nevím, proč jako to pořád padá, nebo nechápu vůbec, jak je možný, že se dva piloti vrtulníku srazí, jako kdyby to byla křižovatka údolní úvoz. Jo? Na nebi je přece dost místa. No i to se stává. Bohužel. A já jsem tohle téma vytáhl právě na základě objednávky od Jirky. Jirka napsala přes naši aplikaci. Jirko, moc krát děkuju. Ahoj, zahraj něco nahoru Oliverovi Tree. Sice jsem ho úplně nemusel za to dlouhodobé okupování prvního místa hitparády, ale teď už od něj bohužel nic nového neuslyšíme, což je škoda, napsal Jirka a napsal to hrozně hezky. Jirko, tady je Oliver Tree a pokud už máš oposlouchanou petardu Joyride, tak abych tě netrápil, tak posíláme s pozdravem do nebe a s obrovskou úctou pro pana Olivera Tree jeho skladbu, kterou vyprodukoval s Robinem Schulzem. Miss you! Budeš nám chybět, Olivere.
1: Pošli svůj vzkaz do éteru Fríčka právě teď. Hrajeme i podle tebe na www.facebook.com.

0: Box na Free Radio.
1: Hrnem to brnem s Free Radiem, krásné odpoledne a super náladu vám přeje 107. Lukin u mikrofonu a na telefoně lince s námi kdo? Halo, halo?
2: Čau, posluchač Martin.
1: Posluchač Martin, většinou upracovaný Martin, neustále něco rozváží, tam zpátky, doleva, doprava, nahoru, dolů. Martine, co děláš?
2: Dneska
1: jezdím. No, teď to říkám. Martine, děláš taky něco jiného, než že pracuješ?
2: Ne.
1: Ne, výborně. Tak máme za sebou krásný pokec. Co si dáme za písničku?
2: Rehab Ghost Town, prosím.
1: Dobře. Prosím tě, ještě se vrátíme k tomu něco od Rehabů, jak jsi říkal mimo éter, to není jako, že bych...
2: Ano, já to řeknu, že prosím něco od Rehabů. Já jsem právě myslel, že to vystupuje jako víc lidí.
1: Jakože Rehab je víc lidí, jo? Rehab jako pro tebe, zní to jako skupina. Přichází skupina Rehab. Ne, tak já jenom, protože Martin mě tady s tím docela překvapil, že dneska ještě jakoby někdo nezná nebo netuší, nemí, ale zas na druhou stranu je to možné, že jo? Já jsem specialista jakoby na hudbu, někdo, kdo je specialista třeba na chleba nebo na auta, tak zase já nebudu rozumět jeho věcem a nebudu mít takový přehled v jeho oboru, logicky, samozřejmě, ano, uznávám. Ale právě proto mě napadlo, když to Martin právě takhle omylem jakoby řekl, že bych na to mohl i apelovat, mohl bych na to navázat a upozornit, že Rehab, protože někdy to není úplně jasné, jestli je to rapper, zpěvák, DJ, dneska jsou ty přezdívky úplně šílený, takže Rehab je jakoby jeden člověk, je to jeden producent a je to velmi uznávaný DJ a uznávaný producent. Tolik jsem k tomu chtěl dodat, jenom aby jako, jak se říká lidově, aby jsme neumřeli hloupí. Tak, Martine, tobě děkuju. Zeptám se, prosím tě, už jako děláš něco jiného? Ne, nedělám nic jiného, rozvážíš? Ano, rozvážím. Dokolika dneska rozvážíš?
2: Zatím do 9. Pokud nebudou objednávky ještě další, tak zatím do 9.
1: Pokud nebudou objednávky, tak seš tam do 9, jo?
2: Ano.
1: Tak, přátelé, objednávejte!
2: Na Free Radio objednávejte, tady jsou už ty kresničky.
1: Objednávka je tady pro tebe, tedy novinka Rehab Ghost Town. Komu zahraješ, Marťas?
2: Pro všechny rozhozáky, pro všechny fríčkaře, pro všechny gastru. A ještě pro tebe!
1: Tak já teda děkuju! Já se těším, Martine, počkej, ještě se neloučíme, já se těším normálně na ten den, až ty tu objednávku někdy řekneš jako normálně, jako tak jak na poště, víš, jakože raz, dva, tři, ahoj. Těšíme se,
2: třeba si objednal jednu objednávku a velkou pizzu k tomu.
1: Třeba to někdy přijde, měj se hezky a užívej fríčko, čau, ahoj. Teď by se hodilo, je to marný. Na řadě je ovšem Lukyho vtípek, na to pozor!
0: Lukyho vtípek.
1: Zkrátka, přátelé, je to jakoby u toho, jak to mám říct, no prostě, muž začne. Ty, prosím tě, nemůžeš u toho alespoň trochu vzdychat? A žena, ach jo.
0: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevytlažuj, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
2: Hele, Impuls Taxi má číslo 14 014.
3: Na co číslo?

0: Jasný. Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
2: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
3: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
4: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
5: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
6: Žádný pozlátko, prostě gym.
1: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. www.freeradio.cz. Nejlepší po všech stránkách.

0: Box na Free Radio.
1: Kungs a taky Boys Noise, přátelé, skladbička Getaway nám pomaličku uzavírá Freebox. Já koukám na hodiny, hodiny jako na kostele 19.54, jak je to možné? Je tady skoro finále, ale tak přátelé, aby byla ještě třeba nějaká sranda. Já jsem si říkal, tak bychom si mohli udělat to finále dnešního Freeboxu trošku zajímavější. Pojďme na to!
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Kdo byste chtěli 5000 korun českých, volejte právě teď 790 107 107. Dáme si záměrně na závěr, na úplnej konec pořadu si dáme další soutěžní kolo naší ztracené bankovky Free Radia. Pokud jste o soutěži ještě neslyšeli, je to naprosto jednoduché, stačí se dovolat do studia na známé telefonní číslo a typovat sériové výrobní číslo naší ztracené bankovky. Pokud posloucháte pravidelně, tak už nějaká čísla víte, znáte, tušíte, něco už máme odhaleno, no ale některé číslice jsou ještě potřeba odhalit, abyste si mohli odnést 5000 korun českých. Tak, jdeme na telefon. Kdo pak je na lince? Halo, halo?
2: Karel, zdraví Lukáše a všechny posluchače.
1: Ahoj, Karle. Tak co ty na to? 5000 korun.
2: Jo, tak můžem zkusit, no.
1: Můžem zkusit, dobře. Posloucháš soutěž pravidelně, víš už o nějakých číslech?
2: No já jsem totiž dopoledne, než jsem šel do práce, poslouchal a měl jsem to štěstí, že jsem slyšel, no takže snad si pamatuju.
1: Tak prověříme, jak si Kája pamatuje. Karlíku, tak prosím tě, přecházíme přímo k typování číslic. Jaká je první číslice podle tebe?
2: 3.
1: Trojka. Tak dobře, uvidíme. Je to tam, je to tam. Jaká bude Kájo další číslice?
2: 8.
1: Zkusíme 8. 8. Svatá pravda. Kájo, pojď dál. Jaká bude podle tebe další číslice ztracené bankovky Free Radia?
2: 7.
1: Dáme 7. 7. Aj. Kájo, tak třetí číslice 7 není, napiš si to na papírek nebo někam do tabulky, držím ti palce do příštího kola a předpokládám, že písnička by se taky dneska hodila, ne? Jako cena útěchy.
2: Jo, tak můžeme si dát jako takovou cenu útěchy.
1: Dobře, dobře, tak já ještě ukončím bankovku. Přátelé, pro vás samozřejmě pokračujeme každý den, stačí pozorně poslouchat, zapsat si odhalené číslice, no a ty, co chybí, tak ty doplníte. Ten, kdo to doplní celé, odnáší si 5 táců.
0: Ztracená bankovka Free Radia.
3: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Karle, takže ještě jednou krásný večer. Bankovka tady prozatím zůstává ležet tady u nás ve studiu Free Radia. Držím palce všem, co oni soutěžíte, a taky držím palce všem, co rádi soutěžíte na Free Radiu. Teď 3 minutky před 8 večerní, výběr od Karlíka, co si dáme?
2: Že dáme si Nicky Romero, Chelsea Grimes, Sensation.
1: Sensation! Kamaráde, tak to je kousek. To se mně líbí, že tě napadla právě tahle záležitost. Málo kdo vybírá právě takhle jakoby nehrané hity a Sensation jsme v éteru Free Radia neměli opravdu, opravdu dlouho. Takže Nicky Romero, Chelsea Grimes, muzika je připravená, věnování bude pro někoho?
2: No, pro tebe a pro všechny, kteří mají na ledě, no.
1: Děkujeme, děkujeme, Kájo, přeju ti super večer a díky taky za soutěžní kolo a za příspěvek do Freeboxu. Zatím se loučím a těším se na příště. Ahoj!
2: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.
1: Nicky Romero, Chelsea Grimes, Sensation. Na přelomu 8 hodiny večerní zazní taky Feelings for You. A na závěr si dáme 365 dní zo Slovenska. Bacil, rugby a taky Nicole.

365 dní v roce doporučujeme ladit Free Radio jednak kvůli dobré náladě, jednak taky kvůli tomu, že to má pozitivní vliv na váš mozek, na vaši nervovou soustavu a zkrátka je to takzvaně pohodička u frýčka. Doporučuju každý den. 19.58 a 30 vteřin od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl, mějte se nádherně. Zítra pokračujeme, po 17. budu opět zpět a vy můžete opět vybírat vaše oblíbené hity. Na závěr dneska Bacil Rugby, Stefan Rio a Nicky Romero z Chelsea Grimes. Mějte se úžasně a zítra zase tady na Free Radio. Čau. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107.

0: nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády u ČSOB 304 452 700 304 452 700.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Free Radio 107 FM.

0: se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
1: Víte, jak nejrychleji z Lesné do Bystrce? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv. Free Radio 107.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Ještě lepší den, je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, nevím, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Rádiem.

0: čalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?